0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: jako by to byl na staré dámě ostřílený závodník. První spurterskou bitvu letošního ročníku v páté etapě ovládl Olaf Koy z Decathlonu. Na druhém místě dosprintoval Max Kanter a jeden z největších favoritů tým Merlie dojel třetí. Pavel Bittner z Česka finišoval na 16. místě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Praha 5 pořádá sbírku školních potřeb. Začíná dnes a potrvá do konce srpna. Darovat můžeme nové i zachovalé psací nebo výtvarné potřeby, sešity, školní baťohy a aktovky. Prostřednictvím odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací budou pak předány malým školákům, kteří je nejvíce potřebují. Více detailů najdeme na webu Prahy 5. Jasná, skoro jasná obloha, 13 až 11 stupňů, nižší ranní teploty a opět chladnější severozápadní vítr. Odpoledne zůstane většinou slunečné a dál větrné. Maximální teploty kolem 25. Z metropole Lucie Daňková.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Je čtvrtek, pár minut po šesté a my jsme moc rádi, že svoje ráno startujete právě s Hit Rádiem. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A mimochodem, dnešní oslavenec Tom Hanks slaví 70. Je to až neuvěřitelné. Vždyť Forrest Gump přece běhal teprve nedávno. Tak Tome, všechno jen to nejlepší. A jak sám říkal ve slavném filmu, život je jako bomboniéra. A my jen doufáme, že ta dnešní bude plná těch vašich oblíbených hitů. Tak krásné dobré ráno a startujeme s Black Eyed Peas právě teď.
2: Hit Radio City.

0: Románek na dovolené. Čím dál častější říkají opět jakýsi vědci. 26% lidí se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit románek a 70% z nich je přitom zadaných. Já už vidím takový ty typický výmluvy, co se stalo na Bali, zůstane na Bali, nebo to se nepočítá, byli jsme v jiném časovém pásmu, jasně zlato, Chorvatsko má totiž úplně jiný časový pásmo, aha. No ale prostě tyhle věci se dějou, možná i ve vašem okolí, dejte nám o tom vědět, jestli jste někdo zažil nějaký takový letní románek. 777-937-777. Ono je to dobrý, jako když jsme třeba nezadaní, že jo? Někoho si najít takhle přes léto, co k tomu potřebujeme, třeba jenom opalovák, ne kvůli slunci, ale kvůli zámince, k tomu seznámit se, můžeš mě namazat, nebo můžete mě namazat. A slunečné brýle, jasně, kvůli slunci, ne. Ale hlavně nikdo neuvidí, kam koukáme a koho pozorujeme.
1: Já si myslím, že je důležité jezdit na ty dovolené, když jste zadaný s tím partnerem. Pak teda věřím, že se to stává taky, ale to už je teda jako velká drzost. Třeba když jde partner spát, že ať ta žena nebo muž vlastně vyrazí ven a i přesto, jako že se tam do někoho zakouká, vlastně jde a řekl, hele, už šla spát, můžeme jít. Jako. Ale věřím, že se to taky děje. A to je strašný to. Potom, to je ještě horší.
0: Je to strašný, je to nechutný a bohužel já znám i takový případ. A je to strašný, je to prostě strašný, tohle nedělejte, ale dejte vědět, co vy a vaše románky. Prosím vás, vy nezadaní hlavně, jo? 777-937-777. Ty se na mě tak nekoukej, Filip.
1: No já mám ještě jednu věc, dá se to udělat jako legálně, jmenuje se to výměna partnerů.
0: Ježíši Kriste. 9 si dát víno a čilásky. Dobré ráno.

0: Románek na dovolené ano, a nebo ne, podle vás našich posluchačů. Odpovědí přišlo několik. Dobré ráno, přeje Wendy Uprachatič. Můj zážitek s bývalým přítelem, který měl objednanou dovolenou, tak odletěl s kamarády a zpátky se po 14 dnech vrátil s kamarádkou a ani mi to nebyl pomalu schopný oznámit.
1: No tak prostě si přibal suvenýrek sebou domů zdovolený.
0: Nebo tady taky Martina píše, ahoj Leonko, bohužel já jsem taky zažila případ, kdy tam byli s námi nadovolené kamarádi, který byli normálně spolu, ale ten frajer jí tam prostě zahnul se servírkou.
1: Jo, takže vlastně přijedeš jako pár a odlítáš jako nejlíp single. Se sedadlem na druhé straně letadla prostě a ani se nezamáváš.
0: To je hrozný, tohle prosím vás nedělejte.
1: Ne, já se tomu nechci smát, je to strašný, jenom přemýšlím nad tím scénářem a že se to jako opravdu děje, že jo?
0: Děje se to. Jako jasně, říká se, co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale prosím vás, když nemusíte a jste ve vztahu spokojený, proč si to kazit? A nebo naopak, jestli vám něco chybí, tak se prostě rozejděte a užívejte si toho života naplno se vším všudy, po všech stránkách, s kýmkoliv, kdekoliv, jakkoliv. A pak vás až to omrzí.
1: Tak vám to může zlomit vás taky.
0: Tak se prostě potom zamilujte a buďte šťastný, ale prostě neprovádějte se. To není hezký. Jdeme na cesty. Dobré ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio. Hit

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: zajistí dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze nám postupně sílí provoz na Štěrbohouské spojce ve směru na Barrandovský most, už se to začíná štosovat. Tak se tady připravte na zdržení v koloně. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City.

0: Hezké dobré ráno. 2 minutky po 6:30 s vámi Lea Filip, čtvrteční snídaně šampionů a teď už taky taková ta vaše ranní oblíbená porce zpráv s Filipem. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Indické dráhy se pokusily o netradiční marketing a proměnily jeden z klimatizovaných vagónů do stylu líbánek. Kupé plné růžových dekorací, srdíček a květin, ale na internetu vyvolalo spíše rozpačité reakce. Obyvatelé domu na Floridě zažili uprostřed noci šok, když je probudili podivné zvuky z přízemí. V kuchyni našli ležet 2metrového aligátora, který se dovnitř dostal skrz nízké okno. Na místo museli dorazit privátní lovci divoké zvěře, kteří agresivního plaza bezpečně odchytili a pustili zpět do volné přírody. A obyčejný den se změnil v životní zážitek pro jedno z amerických doručovatelů jídla. Starší manželé mu totiž za doručení obyčejné pizzy dali spropitné v přepočtu přes 50 tisíc korun. Kurýr se přímo na Prahu rozplakal štěstím a video z bezpečnostní kamery dojalo miliony lidí po celém světě. Takže bych začal doručovat jídlo nakonec ještě.
0: No hele, já bych se tak nesmála, protože mně se tohle taky stalo, když jsem nechtěně v Londýně dala vlastně dýško téměř 30 tisíc korun.
2: Ježíš Maria, a jak to dopadlo nakonec?
0: No, dopadlo to tak, že ano, vrátili mi to, trvalo to asi 3 nebo 4 týdny, tak jsem jim aspoň nechala 1000 korun.
2: No, tak dobrý, Dýško, litr dobrý.
0: Hezké dobré ráno. Teď už legendární Rockset. To se hodí k tomu rannímu čtvrtečnímu vstávání. Ať ten den máte skvělej, díky, že posloucháte Hit Radio a pravou nohou do toho nového pracovního dne. Zítra už páteček, víkend, volníčko, relax, pohodinda. Díky, že posloucháte.

duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: 6 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem. Přátelé, kamarádi, pojďme společně udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve, hlásí téměř všechny nemocnice a aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice, zejména v Moravskoslezském kraji, prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co? Nám to sebere jen půl hodinku z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Pořád jsme vás nepřesvědčili. Tak co takhle? Darujte krev, protože jednoho dne ji může někdo darovat vám. A my jsme se tady s Filipem o tom bavili, že oba dva darovat chodíme, obzvláště Filipovi rodiče.
2: Ano, já se teda přiznám, že jsem chodil a teď jsem dlouho nebyl, takže se stydím, ale moje rodiče mají oba přes 75 odběrů a já jenom zmíním, že vlastně muži můžou chodit jednou za 3 měsíce, ženy jednou za 4, takže opravdu 3x, 4x ročně. A jak říkala Lea, nezabere to moc času a navíc, aby jsme to překlopili i pro vás nějaký benefit, tak ten den máte ze zákona možnost mít volnost práce. To je taky fajn udělat si takhle den i s partnerem klidně, protože rodiče tam chodí spolu, dostanete tam snídani, uděláte dobrou věc a zároveň si užijete den volna.
1: Tak pojďme pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude potřebovat někdo z nás.
0: Hit Radio City. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.

Flandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy od Chomutova před letištěm počítejte s tvorbou kolon v důsledku omezení a pomalu jedoucí kolony se tvoří taky na východní části Pražského okruhu ve směru na Štěrboholy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: krásné dobré ráno, 6 hodin 54 minuty. Doufám, že se máte krásně, díky, že posloucháte Hit Radio. A schválně nás zajímá, kolik denně uděláte kroku. Vy, naši posluchači, napište nám to na 777-937-777, protože se říká, že denně uděláme tak standardně 5 500 kroků, což není nic tak hroznýho.
1: No, mělo by to být, si myslím, 10 000 kroků, taková ta zdravá hranice.
0: Jo, ale tohle je taková ta přirozená chůze. Fakt, nekecám. Dokonce v tom, co za den uchodíme, jsme 11. na světě. Vyhrávají asijské země, nejvíce šlape v Hongkongu.
1: Mm-hmm. No, tak tam je to obrovský, že jo?
0: No a pro zajímavost, Američani jsou až 30. Žádný div, ti si berou taxíka i na cestu z ložnice do koupelny, co si budem. Ale takovej ta, nevím, taková ta standardní chůze, si myslím, že je to úplně reálný. Tak já jsem zvědavá, co nám napíšou naši posluchači. Někdo si dává tu hranici těch 10 tisíc, protože se říká, že člověk jako spálí nějakou tu kalorii. Příjemné s užitečným, že jo, hezká prochajda, se psem sami, sluchátka, tam naše Hit Radio, protože nás můžete ladit i online. To budeme nejradši, tak nám dejte vědět. A my vám posíláme další skvělou porci ranních hitů. Hezké dobré ráno.

0: Bibírexa, Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionu. Hezké dobré ráno, za chviličku mrkneme na zprávy, tak rozhodně nikam neodcházejte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Senát schválil novelu zákona o podpoře v bydlení, která mění systém pomoci lidem v bytové nouzi. Část úkolů a agendy nově přejde z obcí pod úřady práce. Změna má zjednodušit a zefektivnit celý systém, přičemž v obcích s rozšířenou působností se téměř zdvojnásobí počet poradenských kontaktních míst. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy. A pojďme také na sport. Včera se poprvé od zahájení mistrovství světa ve fotbale nehrál žádný zápas. Dnes už se ale kolotoč znovu roztočí. Od 22 hodin je totiž na programu první čtvrtfinále turné, když favorizovaná Francie vyzve Maroko. Oba tyto týmy skončily na posledním šampionátu v roce 2022 v top 4. Zároveň se také čeká, jestli další góly přidá hvězdný Kylian Mbappé, který se už na turnej trefil 7x a zaostává tak o jediný gól za Lionelem Messim. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Magistrát obnoví učňovskou kuchyň na střední odborné škole v Čakovicích. Součástí zakázky je komplexní rekonstrukce stávající kuchyně, kterou žáci používají při odborném výcviku. V plánu je výměna elektroinstalací, vzduchotechniky, vodovodů, ale také kanalizace. Škola má aktuálně přes 500 žáků v 5 oborech. Většina z nich souvisí právě s gastronomií. Ráno většinou jasné, polojasné, teploty docela nízké kolem 12 stupňů a fouká k tomu opět studený severozápadní vítr.

7 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. Hezké dobré ráno. A schválně, už jste to viděli? Hrozně mě pobavila fotka ze summitu NATO v Turecku. Fotili se tam společně státníci mnoha zemí. Na tom by nebylo nic zvláštního, jo? Ale dokonce náš premiér a prezident tam jsou. Jeden na té fotce stojí úplně nejdál od sebe, jak to jde. A víte, co mi to tak trošku připomíná? Takové ty klasické školní fotografie ze základní školy. Jak nás vždycky postavili do několika řad před školou a jednou do roka nás vyfotili na památku. No a my jsme vždycky chtěli stát vedle nejlepších kámošek, kámošů a hlavně nejdál od těch nekámošů. Moc ráda na tyhle fotky koukám, tak jak jsme se tam měnili, že jo, rok od roka a navíc na nich od malička vypadám tak trošku vtipně, směšně. No a tak takhle vypadají i naši politici. Dneska jim to ale končí, zaplať pán Bůh. Třeba Petr Pavel letí rovnou na festival do Varů. A to vypadá, že mu asi ty komedie v Turecku nestačily. A já vám posílám zase další skvělé hity. Před námi One Man Show, anebo Martin Garrix Bon No Sleep právě teď. Hezké ráno.

0: vyhovět nás. Pánové, chlapi, muži, přestaňte si hrát občas na tvrďáky a koukejte taky někdy nás ženy nebo tu vaši obejmout. Pomůžete tak budoucím vztahům vašich potomků a dokonce v dítěti prý projevy lásky mezi rodiči vzbuzují pocity bezpečí, štěstí a ještě je učí, jak se mají chovat k budoucímu partnerovi. Takže prosím vás, dneska večer i ty, Filipe, jo? Před večerníčkem koukejte před... Mohlím se pořádně odtlapkat. Kor, pokud děti ještě nemáte, mohlo by vám to pomoci nejen vlastně v jejich budoucích vztahům, ale i tomu, aby vlastně existovali.
1: Já myslím, že to je jako krásná součást každého vztahu, jen tak se obejmout, třeba takhle jako víš, kuchyni nebo něco, třeba partnerka krájí tu cibuli, dělá ten obídek, přijde ten partner, může jen tak jako obejmout, on to strašně potěší toho člověka. Ale tohle to samý může samozřejmě být i od žen, protože jasně, i chlapi, který jsou tvrdáci, tak mají prostě rádi, když jen tak někdo obejme, respektive ta přítelkyně manželka. Takže dneska vyzýváme takovej den objímání.
0: Tak počkej, já tě jdu obejmout a vám posílám další skvělý hity a taky se mrkneme na silnice.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio, Hit Radio,

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru od Troje dejte pozor, je tam odstavené nepojízdné osobní auto v připojovacím pruhu. Provoz v místě zpomaluje, tak opatrně. Šťastnou cestu všem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré ráno. A my jdeme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jedna ze zoologických zahrad v Číně přišla na skvělý způsob, jak vydělat peníze na krmivo pro zvířata. Začala totiž prodávat obrazy, které štětcem na plátno maluje jejich pětiletý šimpanz. O moderní umění je mezi lidmi obrovský zájem a některá díla se v aukcích prodávají i za tisíce dolarů. Zoufalí majitelé zlatého retrievera museli spěchat na veterinární kliniku v USA poté, co jejich pes ze stolu spolkl diamantový zásnubní prsten. Rentgen bříška podezření okamžitě potvrdil, lékaři museli provést rychlý zákrok, aby šperk bezpečně vytáhli a pes byl v pořádku. Vše nakonec ale dobře dopadlo. Jihokorejské restaurace začaly kvůli extrémnímu nedostatku a vysoké ceně lidské pracovní síly masivně propouštět. Číšníky a kuchaře u ploten tam stále častěji nahrazují specializovaní roboti. Stroje zvládají nejen roznášet jídlo ke stolům, ale dokážou sami usmažit i tradiční křupavé kuře, a to s naprostou přesností.
0: Filipe, díky, no a vy, přátelé, kamarádi, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Project, hezké dobré ráno, 4 minutky po 7:30. My jdeme na rychlou pětku a někoho z vás?
1: Rychlá pětka.
0: Máme na telefonu, hezké dobré ráno.
2: Hezké ránko, u telefonu Pavel, ahoj.
0: Ahoj Pavle, já doufám, že máš to dobré ráno, že jsi stal pravou nohou, protože tě čeká 5 záludných otázek, aby si vyhrál 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Jsi ready?
2: Doufejme, že ano.
0: To zvládne.
2: To nebude těžký.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Pavle, řekni 2 planety, které začínají na písmeno M.
2: Merkur, Mars.
0: Výborně. Tak zatím to dáváme dobře, ne?
2: No zatím jo.
0: Pokračujem.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik strun má klasická kytara?
2: 4.
0: Bohužel, Pavle, je mi to líto, bohužel musíme vzít někoho dalšího. Měj se krásně.
2: Tak ahoj.
0: Ahoj. No. Přátelé, takže volejte 800-937-937 právě teď a někoho z vás bereme do éteru. Kdo tam? Halo, halo.
3: Halo, tady Martin.
0: Čau Martine, když tak si nás tam stáhni, ať se dobře slyšíme. Tak, už si nás tam stlum? Můžeme?
3: Ano.
0: Jedeme? Tak, skvělý. Tak jdeme znova, jo?
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik strun má klasická kytara?
3: 6.
0: Tak kolik?
3: 6.
0: Ano, když tak si nás tam opravdu ještě stáhni, ať se dobře slyšíme. Pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Která země je slavná díky pyramidám?
3: Egypt.
0: Výborně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdy psi vrtí ocasem?
3: Když vítají pánička.
0: Ano, taky bereme. No a poslední otázka. Už je slunce na obloze?
3: Dobře, víš, že už teďka určitě je.
0: Výborně, gratulace veliká. Odkud voláš?
3: Z Borohrádku.
0: Odkud?
3: Borohrádku.
0: Já ti vůbec nerozumím, to nevadí, z jakýho hrádku?
4: Borohrádek.
0: Jo, Borohrádek. Každopádně gratulace, protože dostáváš 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, což je naprosto skvělý. Máš radost?
3: Děkuju, mám.
0: S kým vyrazíš?
3: To ještě si rozmyslím.
0: Rozmyslíš, viď? Užijete si krásný prostředí čerstvého vzduchu, vína, hudby, co víc si přát. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat. Měj se krásně.
3: Dobrý, díky moc.
0: Ahoj. No a přátelé, kamarádi, nebojte se, ještě je zítra. Hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství. Prostě pro někoho z vás tady budou ještě 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Mrkněte na web hudbanavinicích.cz.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích CZ.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 40 minutek, aktuální čas. Já bych se strašně ráda vrátila k vašim zprávám, protože nám jich tady přišlo zase obrovské množství na to, že jsme se ptali, kolik kroků vy uděláte za den, protože standardně prý uděláme 5 500, jsme 11. ve světě. A podle toho, co píšete teda, tak bychom měli být na prvním místě. Píše nám tady Martina ze Šumavy, zdravím rádio. Když jsem dělala pokojskou, tak za 8 hodin v práci jsem našlapala přes 30 000 kroků a to byl celkem masakr. Zdravím všechny posluchače Hitrádia, Martina ze Šumavy. No, krásná pokojská. Včera jsem zrovna koukala na ten film. Takže Martino, díky za tvoji zprávu. Potom nám tady píše Vašek. Ahoj bando, já jelikož dělám ve skladu, tak denně nachodím 8 000 kroků. To není žádný problém, ale povede se i 9, možná i 10, posluchač Vašek.
1: No, já mám kamaráda, co dělá číšníka v Německu a ten taky jako ten klidně nachodí i přes 30 000 kroků, protože oni to mají po schodech nahoru, na zahrádku, dolů, takže hodně daleko. Takže trošku jim někdy závidím tu práci, jenom někdy, protože já všude sedím skoro, nebo tak jako pochoduju, takže já těch 10 000 kroků většinou nedám, byť chodím sportovat, tak tam se to za mě nepočítá. Vyloženě tu chůzi špatný se mnou, tak nevím, co ty, ale posluchači koukám, že ty jedou jako pecky.
0: Já mám standardně taky asi kolem těch 5 000 kroků, ale snažím se dodržet teď těch 10, i když chodím menší toho bejska a podobně, protože to dělám pro sebe. Takže čím víc kroků, tím vlastně lépe vypadat budeme se cítit zdravěji a tak podobně. No a nasadit si sluchátka, tam naše Hitrádio, co víc si přát, jdeme na silnice.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Trafíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 7. kilometru směrem na Brno leží sražená srnka, dejte pozor. A opatrně na dálnici D5 na 13. kilometru směrem od Prahy na Plzeň je odstavené osobní auto ve stoupacím pruhu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Espresso macchiato.
1: Jestli jste po této písni dostali chuť na kávu, omlouváme se. Jestli už pijete třetí, tak už za to stejně nemůžeme. Hezké dobré ráno. Znáte to, jak se říká, mějte velkou rodinu, ve stáří se o vás postarají. No, tak vystaráno má Ukrajinec Pavel, který se pyšní titulem otec nejpočetnějšího potomstva na světě. Má 13 dětí, 127 vnoučat, 203 pravnoučat a já se s váma vsadím i s tebou, Filipe, že ani polovinu nezná jménem.
2: No já se taky vsadím, že nedělá nějakou normální práci, jestli tenhle pán, protože když si veme, že
1: dělá
2: by to,
1: děti na zakázku.
2: Že by každý to dítě a vnouče, dejme tomu, stálo i klidně třeba stovku denně, což je ještě málo, tak by mě zajímalo, kolik by musel vlastně vydělávat, aby to uživil tu rodinu celou.
1: No počkej, ale hlavně to musí být obrovský Vánoce, že jo? Představ si každému balit dárek, to prostě nejde to, aby si objednal rovnou balící službu a my teda Pavlovi posíláme takovou hudbu.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8 hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejoblíbenější letní aktivitou Čechů zůstává chůze a turistika. Prázdninám ale patří také plavání, zmrzlina a koupaliště. A právě u vody jsou lidé citliví na cenu. Zastup pro dospělého je pro největší skupinu Čechů hranicí 100 korun. Dálnice D1 čelí rekordnímu náporu aut, což přináší hustý provoz a časté kolony. Situaci řidičům komplikují i navazující opravy, konkrétně na tahu mezi Humpolcem a Pelhřimovem, kde silničáři za 35 milionů korun kompletně mění povrchy značení. Mluvčí ředitelství silnice a dálnic Jan Riedl potvrdil, že toto omezení potrvá až do poloviny srpna. A pojďme také na sport. Hned dvě české hráčky se dnes představí ve svých semifinálových duelech na slavném tenisovém Wimbledonu. Od 14.30 bude hrát Karolína Muchová proti Američance Coco Gauffové a Linda Nosková začne svůj duel proti Ukrajince Kostiukové od 16 hodin. V případě výhry obou českých hráček by to bylo první čistě české finále na Wimbledonu v historii tenisu. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Tak pojďme se ještě podívat na ten region.
3: Praha 5 pořádá sbírku školních potřeb. Začíná dnes a potrvá do konce srpna. Darovat můžeme nové i zachovalé psací nebo výtvarné potřeby, sešity, školní baťohy a aktovky. Prostřednictvím odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací budou pak předány malým školákům, kteří je nejvíce potřebují. Více detailů najdeme na webu Prahy 5. Jasná, skoro jasná obloha, 13 až 11 stupňů, nižší ranní teploty a opět chladnější severozápadní vítr. Odpoledne zůstane většinou slunečné a dál větrné. Maximální teploty kolem 25. Z metropole Lucie Daňková.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz

0: Tak co, jestli pak jste si užili příjemných letních teplot? Co? Užili? Tak končíme, přátelé, kamarádi, protože se blíží opět sauny. Příští týden se totiž vrací třicítky a budeme se opalogrilovat, kdy místo krému nám stačí posypat se grilovacím kořením a opět se do křupova. Na druhou stranu to má trošku i svoje výhody, protože opalování je zdravé, prý nám posiluje kosti.
1: No, myslím si, že ty už bys mohla být zdravá hodně dlouho dopředu.
0: Proč?
1: No, protože jsi jak čokoláda.
0: Já už jsem se tak narodila. Každopádně, naopak, kdo je pořád zavřený doma, tak mu hrozí větší lámavost těch kostí. No a samozřejmě osobně si myslím, že ještě zdravější je pohled na opalující se krásná mužská těla, ale i ta ženská. Já se ráda otočím i za pěknou babou. Takže pokud vás teda při tom pohlížení na cizí

0: nenačapá třeba manželka, manžel, kamarád, nebo kamarád, spíš přítel, přítelkyně. Podíváš se na hezkou babu v plavkách?
1: Jo, no tak, ale já to neumím moc nenápadně, mě to vždycky říká přítelkyně, že to mám dělat míň o Katě. Na druhou stranu...
0: Počkej, a říká ti to jako, to jsi fakt nemusel, můžeš to dělat míň o Katě, anebo, lásko, podívej se.
1: Ne, tak to je ten první případ spíš samozřejmě, no. Ale já bych spíš řekl, že na koupácích, a to teď stahuji i na sebe, nejsou moc ty krásná těla vypracované postavily, většina Čechů a lidí má spíš jako trochu nadváhu, včetně mě.
0: Ale to je úplně jedno, já jsem elegantně vyplněná žena.
1: A taky po tobě čumějí chlapi, že jo?
0: No, hlavně na tu horní partii. Hezké dobré ráno, my vám zahrajeme i něco zlatého. Golden, právě teď, jsme Hit Radio.

0: čtvrteční ráno z Eteru Hit Rádia. Snídaně šampionů s vámi Filip a Lea. Legendární letní song Summer, ten zvedne ze židlí úplně každého. Tak díky, že jste s námi, minutka po čtvrt na devět. A teď dobrou zprávou je, hlavně pro ty romantické duše a milovníky romantických komedií, protože opět jakýsi
1: vědci
0: prokázali, že romantická láska trvá i déle než 20 let. Je mi jasné, že cynici se teď válí v křečích pod stolem, ale já tomu prostě věřím.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Dopravní servis a Kuba Bělak. Zasekaná je Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most. V koloně tady naberete zpoždění přes 15 minut. A ucpaný je taky Nuselský most směrem do centra. Tady si postojíte přes 10 minut. Tak pevné nervy.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: hudební spojení Kytlaroj, Justin Bieber, Stay. Máme hodně rádi. Posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. Teď už taky ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý policista, který byl propuštěn kvůli krádeži 180 kilogramů čedaru z místa nehody, kde zasahoval, v úterý prohrál soud, v němž se domáhal návratu mezi strážce zákona. A to navzdory tomu, že u soudu zmínil, že mu vlastně sýr vůbec nechutná. Téměř týden strávila kočka Galeana na cestách v balíku, který její majitelé z amerického státu Utah poslali zpět do firmy Amazon v Kalifornii. Domácí šelma podle její majitelky Kerry Clarkové miluje krabice a nepozorovaně skočila do velkého balíku, který pak její majitelé zapečetili a odeslali do stovky kilometrů vzdáleného státu. Galeanu osvobodil pracovník Amazonu a už je zpátky s rodinou. No a přátelé, poslech oblíbené hudby aktivuje v mozku stejný systém odměn, jako třeba čokoládový dort nebo zamilovaná pusa. Výsledky průzkumu ukázaly, že hudba může nejen zlepšit náladu, ale dokonce opravdu i tlumit bolest.
0: Tak proto hrajeme ty nejlepší hity. Hudba je lékem na všechno, co si budem. Hudba nám dělá radost, vyvolává v nás takové ty emoce, smutné, veselé. Prostě hudba je lékem na všechno. Takže vlastně, Filipe, my jsme šťastní, protože máme práci snů. A jinak tomu nebude ani teď. 80ky, 90ky, milénium. Tohle všechno vám hraje Hit Radio 90. Tak bychom si mohli dát i takovou ochutnávku. Právě teď. Volume doprava.

0: 9. července, 8 hodin 39 minut, aktuální čas, s vámi Lea, posloucháte Hit Radio a my si taky za chviličku dáme příběh dnešního dne, aneb oblíbená terapie venkem. Pokud nevíte, o co jde, počkejte si, protože někdo z vás dostane i voucher v hodnotě 7000 korun. Na nákup čeho? To se dozvíte za pár minutek, buďte s námi.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lajrov, hit, který neodmyslitelně k létu patří. A my jdeme na ten dnešní příběh čtvrtečního dne. Terapie venkem už moc dobře znáte. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali opět terapii venkem. To znamená, že vy nám píšete vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven jen tak pro radost, co jste tam zažívali, společně vzpomínáme. A tento týden po vás chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Vy nám píšete na web hitradio.cz, kdo jste tak ještě neučinil, tak máte šanci do zítřejšího rána, kdy vybereme někoho z vás a ten dotyčný, ten nejlepší příběh dostane poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Dnešní příběh čtvrtečního rána je od posluchačky Mirky, která napsala: za dávných časů někde kolem roku 1992 jsme jeli s kamarádem na folkový festival. Spalo se tehdy běžně pod čirákem. Poslední noc jsme se rozhodli strávit poblíž železniční zastávky, ze které jsme měli druhý den odjíždět. V naprosté tmě jsme se rozhodili celtu a spacáky a zalehli jsme. Nad ránem jsem ucítila podivné vlhko na tváři a v polospánku jsem si říkala, že mě snad ten blbec chce líbat nebo co. Otevřela jsem teda oči, že ho pořádně schladím a koukám, jak nade mnou stojí kráva a olizuje mi obličej. No parádní francouzák mi ta holka vlepila. Lepší pusu jsem v životě nedostala a vůbec nejlepší spaní pod širákem přesně popisuje reklama od For Campingu. Mirko, já ti děkuju za dnešní příběh. Pobavil, jako francouzát o krávy, skvělý. Díky moc, no a vy, kdo jste tak ještě neučinil, tak honem web hitradio.cz a voucher v hodnotě 7000 na For Camping čeká zítra na někoho z vás.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hit Radio City.

Dance Monkey, Townsend a čtvrteční snídaně šampionů se pomalinku blíží do svého finále. Díky za veškerou vaši aktivitu, byla s vámi Lea, taky Filip. Těším se zítra v 7 hodin ráno a potom odpoledne první festivalová zastávka festivalu Hrady CZ. Těším se na točníku z pódia. Do té doby vám budeme hrát spousty skvělé muziky, rozhodně nikam neodcházejte. A hlavně zůstaňte s námi. Green Day ještě ode mě, taky Shawn Mendes a ahoj! Zítra v 6 na značkách. Čau!

0: Tak.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne před 9:00. Krátce přijíždíte do Prahy D5 od Rudné v kolonách a pokračujete i na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Hlásíte po pojíždění kolem 10 až 15 minut a zdržení je také v opačném směru. Pokud jedete na letiště, tak od Lohkova vjedete do kolony kvůli dopravní nehodě. Tady projíždíte se zdržením 10 minut. Barandák z více auty počítejte tak na 5 až 7 minut a pak okolí k Belské příjezd od Zdip D8 zdržení minimálně 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Hlavní třída Prahy 6 projde velkou proměnou. Korzo Davidská je významné svou polohou i důležitými dopravními uzly. Sídlí tady univerzity a kulturní instituce. Jak vypadá vize tohoto místa, popisuje mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
4: Jedním z klíčových záměrů je doplnění stromů a jiných vegetačních prvků. Mezi další patří posílení historické identity ulice, rozvoj Davidské jako obchodní a společenské třídy, zvýšení bezpečí a komfortu pro pěší, řešení zásobování a parkování.
0: Nebo také dobudování cyklistické infrastruktury a zlepšení dostupnosti veřejné dopravy. Česko trápí mimořádné množství hmyzu v záchraně.

All American Rejects, posloucháte Hit Radio City, krásné dopoledne. Mimochodem, mám tady takovou motivaci. Jo, v Japonsku teď neuvěřitelná věc. Jeden zaměstnanec pizzerie vylezl nahoru Fuji, aby doručil pizzu horolezci. Ten horolezec za to zaplatil 962 dolarů, což je jako hodně, ale zároveň si to představte, máte prostě tenhle brutální výšlap, jo, a někdo vám donese čerstvou pizzu. Neuvěřitelný, jako ten doručovatel je neskutečný borec. Potom normálně slezl dolů a pokračoval ve své práci, jo, což obdivuju možná ještě víc, než to, že tam vyšplhal. Já si jenom říkám, že kdyby tohle bylo u nás, tak já už dávno ležu po kopcích. Jo, to je prostě jenom nedostatek téhle motivace. Myslíte, že by to šlo nějak zařídit? Že by tady naši kurýři byli ochotní za váma vylézt třeba na Sněžku? Nemyslím si. Radši řízky v chlebu. Katy Perry právě teď.

Little Bit of Love, to je Tom Grennan právě teď na Hit Radio City. Krásné dopoledne všem a máme tady jedny krásný narozeniny. Prosím vás, legendární herec Tom Hanks slaví 70. Krásný číslo, krásný věk. Tom Hanks je legendární herec. Je to úžasný herec. Ale jedna důležitá poučka. Nikdy, prosím vás, nikdy, i kdyby vás přemlouval, s ním necestujte, jo? Protože to máte Forresta Gumpa, to máte Trosečníka, to máte Terminál, to máte Zachraňte Vojna Ryana. Jako cestovat s Tomem Hanksem, to je prostě riziko, jo? Takže na to pozor. Ale filmy, ty má výborný. Tak dneska nebo třeba o víkendu byste si mohli zavzpomínat společně s Tomem Hanksem. No a s námi za chvíli další hity. Jessie J posíláme Tomu Hanksovi k jeho narozeninám a vám všem k hezkýmu čtvrtku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ocean a Rudimental právě teď v éteru Hitrádia City. Krásné dopo. Na policie teď hledá jednoho pána, který nedávno úplně vykopl skleněnou výplň dveří autobusu naší MHD v centru města. Škoda za desítky tisíc. Ten záznam z toho vypovídá, že pán nastoupil do autobusu, jo, stál u těch dveří, popíjel brčkem svůj drinčík, pohoda, pohoda. Pak chtěl očividně vystoupit, dveře se otevřely, on do nich kopl, dveře se vysklely a on si vystoupil a šel pryč. A já když jsem to video viděla, tak mě napadlo v podstatě okamžitě, že to je jako průměrný dítě. Jo, takový to, jak chce to pití, tak mu ho dáte, ono se napije, šibalsky se podívá a pitíčko letí přes půlku pokoje, protože je to strašná sranda, že jo. No, tak já doufám samozřejmě, že pána najdou a zároveň bych mu přála trošku víc klidu. Aspoň. A hodně pitíčka. Vám přeju ty nejlepší hity a taky vám je dám. Za chvíli reje, ale teď činašky, první signální.

Rey je právě teď v éteru Hit Rádia City. Krásné dopoledne. Skvělej song, co? Jo, taky ho asi slýcháte všude, ale prostě tak to s těmahle trendama je. No, my budeme pokračovat samozřejmě v tom nejlepším pro vaše uši. Je mi jasný, 9:45, asi sedíte v práci, nebo možná v autě, tak doufám, že vám to utíká, protože víkend se pomaličku blíží a to je to pak vždycky strašně dlouhý. Mně přijde, že ten čtvrtek bývá z toho týdne vlastně nejdelší, co? My si ho ale společně zpříjemníme za chvíli, třeba Simple Plan nebo Ed Sheeran.

0: Tohle jsou Simple Plan, posloucháte Hit Radio City těsně před 10:00, za chvilku Train nebo Lean Rhymes, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích stále projíždíte v kolonách příjezd D8, a to od úrovně Zdib až po Kbelskou. To zdržení by mělo být ale pouze do 5 minut. Opět se plní část Aviatické, kde probíhají opravy z obou směrů, nabíráte a hlásíte zpoždění kolem 7 minut. No a na 10 minut pak odhadujete zdržení na příjezdu D5, tady už se kolona prodloužila až po Loděnici, tady počítejte z více auty. No a pak na sjezdu na Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Další kontrola v pražské tržnici Sapa. Obchodní inspekce v úterý odhalila padělky za více než 3,5 milionu korun. Většinou se jednalo o padělky oblečení, obuvy nebo kabelek. V krátké době jde už o druhou kontrolu. Mluvčí ČOIKy František Kotrba.
5: Před 2 týdny jsme zde během kontrolní a zajistili a mimo dosah kontrolované osoby uskladnili celkem 1683 kusů, především textilních výrobků a galanterie. V hodnotě vyčísla v cenách originálu za více než 3 850 000 korun.
1: Zajištěné zboží je možné částečně využít jako dary pro charitu. Zbytek úřady zlikvidují. Vláda dnes vyhodnotí své půlroční působení. Ministři měli za úkol připravit dokumenty o tom, jak se jim dařilo naplňovat programové prohlášení ke 30. červnu. Od rána postupně docházejí kvůli hodnocení za premiérem Babišem. Komplexně kabinet výsledky představí odpoledne v Kramářově vile. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Počítá s tím novela, kterou schválil Senát. No a naše volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3. V tabulce Češky klesly z 10. na 11. místo a vzdálil se jim postup na finálový turnaj.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Většinou jasné, skoro jasné nebe, bude větrno, vítr je chladnější, fouká od severozápadu, postupně odpolední maxima kolem 25.
4: Hit Radio City.
0: Hezké dopoledne, 3:50, za chvilku City Quiz o lístky na Hrady CZ. K tomu ty nejlepší hity. Za chvíli Neil Diamond, ale teď Train a jejich 50 ways to say goodbye. Tak hezké dopoledne.

0: Kdo pamatuje film Divoký kočky, tak tenhle song dobře zná. Lean Rhymes na Hit Radio City a je to tu.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Doufám, že jste ready. Další kolo City kvízu je tu. Další šance vyhrát 4 lístky na Hrady.cz na Tučník. Ten proběhne už teď, 10.11., to znamená zítra a pozítří. Nabitej program, jakože fakt. Rybičky 48, Rytmus, Mi 21, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, spousta skvělých interpretů, jedinečná atmosféra. Jediné, co vás dělí od těchto 4 chlupenů, je správně odpovědět na moji hádanku, no a mít trošku toho štěstí, abych vybrala právě vás. Budeme poznávat opět seriál podle znělky, jo? A vy mi budete psát správné odpovědi na 777-937-777. Takže, co je tohle? Tak co, víte? Já doufám, že jo teda. Dáme si to ještě jednou, jo? Pro ty místa vzadu. Jak se tenhle seriál jmenuje? Pište! Já k tomu posílám další songy za chvilku. No, Damiano David, novinka The First Time a teď Xindl X a Mirka Miškechová.

0: zemí.
1: I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
2: Hit Radio City.

0: Tohle je Tom Odell. Another Love. Éteru Hit Rádia City, no my hádáme. Hrajeme stále o 4 lístky na Hrady CZ na točník, který proběhne už zítra a pozítří. Na telefonu dnešní soutěžící Michal. Michale, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, mám se dobře, jsem v práci, hlavou jsem u vody, ale tělo zůstalo v kanceláři.
0: To je takový obecně velký problém v létě, viď?
1: A jsem tady s kolegyní, s Veronikou, takže děláme si to pěkný.
0: No tak to je hezký. Já vám to pravděpodobně ještě zlepším, protože ty máš možnost teď jedinou odpovědí vyhrát 4 lístky na Hrady CZ. Já ještě jednou pustím tu ukázku, jo? No Michale, tak co to je?
1: No my jdem balit už na Hrady, protože tohle je ženatý se závazky.
0: No jasně! Michale, naprosto správně, můžeš začít balit, 4 lístky jsou tvoje, koho všeho teda sebou vezmeš?
1: Díky moc, vemu kolegyně a domluvíme se ještě, kdo nezlobí a pojede s náma.
0: Naprosto správný přístup, můžeš teď vydírat lidi kolem sebe, ať jsou na tebe hodný.
1: Je to tak.
0: Michale, moc gratuluju, Hrady CZ si užijte, dej vědět, jak se vám líbilo.
1: Díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.
0: Tak jo, dámy a pánové, nebojte, jestli chcete vyrazit, máte ještě jednu šanci a to zítra dopoledne.

0: Hrušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečního

0: Flowrider a David Guetta, posloucháte Hit Radio City. To byl úplně song na pláž, to se asi shodem, že jo? No tak mám pro vás skvělou zprávu, asi. Tropy se opět blíží. Dorazit by měli v podstatě tenhle víkend, což o víkendu to nemusí být tak špatný. Prostě vyrazíte se někam koupat, jo? Mají s námi ale zůstat ty tropy. Minimálně další celý týden. Doufejme, že to nebude takový brutál, jako jsme měli teď v červnu. Zatím to má být kolem 30 jenom, což je pohodička. Dokonce v noci třeba 15 stupňů. Jo, takže stihnete v noci vyvětrat to, co se tam ohřeje přes den. Ale i tak, možná se na to začněte psychicky pomalu, ale jistě připravovat. Jo, že to, co je venku teď, je úplně v pohodě. Posílám vám další hity, za chvíli Miley Cyrus a teď jsou tu Atmo Music a jejich Andělé.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Miley Cyrus, End of the World. Posloucháte Hit Radio City, krásné dopoledne. Dneska jsem četla výbornou věc, že v každém státě je skupina lidí, která má sex 7x týdně, měsíčně přečtou 4 a více knih a každý den cvičí 3 hodiny. A stěžují si na vězeňskou stravu. No nic, dneska je Mezinárodní den vězňů. Tak to je asi všechno, co jsem k tomu chtěla říct. To je takový to, když na všem najdete něco dobrého. Kamrat a Feel Alive už za chvilku a k tomu třeba Khaled.
1: Najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Feel Alive, kamarád Féteru, Hit Rádia City, krásné dopoledne, za chvilku 11, čekají nás YouTube nebo Poetika, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Na cestě po D8 se zdržíte už od Klíčan. V několika kilometrové koloně, která pokračuje až po sjezd do Belské ulice. Zdržení, které aktuálně hlásíte, je kolem 10 minut. Připomínám také okolí letiště Aviatická ulice a opravy v obou směrech 5 minut v aktuálních kolonách. Naopak prodloužilo se zdržení na příjezdu D5 od Loděnice. Vjedete do kolony, tady popojíždíte až po nájezd na Pražský okruh minimálně 10 minut a platí to také pro úsek na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. I tady nabíráte 10 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Dopravní podnik díky rychlejším pracím zkracuje výluku tramvají v úseku Chodkovy sady Brusnice. V její současné podobě bude v uvedeném směru ukončena už zítra. Od soboty 11. do pátku 17. července bude pak přerušen provoz tramvají už pouze ve směru do centra, tedy na trase Brusnice Chodkovy sady. Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl. Více cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava i letiště. Pokles je pouze u autobusů. Statistiky zveřejnilo ministerstvo dopravy. Víkend bude opět lákat k vodě. Má být slunečno a teploty na většině území vyšplhají na 25 až 30 stupňů. Od neděle mohou tropickou třicítku překročit zejména na jihu Moravy. Pršet by mělo jen výjimečně. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vášáriovou i prezident Petra Pavla. Mimo jiné je dnes na programu film Za deště, zástupce chilské kinematografie v hlavní soutěži. Pokračuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Působivé drama zabývající se pamětí a zároveň vytěsňováním traumatizujících stránek. Právě paměti je to nejnovější snímek matadorky chilského filmu Valerie Sarmiento, která je nejen režisérkou, ale i střihačkou. Právě jméno Valeria Sarmiento patří k těm vůbec nejexkluzivnějším, která se nám podařilo do programu letošního festivalu zajistit.
1: Prezident Petr Pavel by měl popolední zhlédnout uvedení filmu Šeptej, který slaví 30 let od premiéry a před kterým krátce zahraje kapela Color Factory.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz

Dobrý Ponte a Lumix, posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne. Kdy jste naposledy šli přes Karlův most? Já chápu, že je to hlavně turistická atrakce, jo? To je jasný. Dobře, ale pořád je to náš most. No a co je důležité, tak z několika historických pramenů plyne, že právě dnes před 669 lety byl položen základní kámen Karlova mostu. A pojďme si říct, že nejvíc fantastický na tom je, že on stále drží. Vemte si, jaký máme s mosty obecně v Česku problémy. Jo, teď zase Hlavkův most, že jo, se nám zavírá, aby se mohl opravit. Obecně nám ty mosty moc nejdou, ale tady ten kamenej, jo, most prostě ze šutrů drží 669 let. No, tak dobrý, tak budem doufat, že jednoho dne přijdem na to, jak je možný, že tenhle ten několik stovek let starý most stále drží a s moderníma technologiema to neumíme napodobit. Takže držíme Karlovu mostu pěsti, ať se dožije minimálně dalších 700. Před námi teď další hity, čekají nás Leony, Cyril a teď taky Imagine Dragons.

0: Tohle je Leone a Faded Love, Féteru, Hitrády a City. Hezké dopoledne. Pojďme teď na chvilku od hudby odskočit k filmům. Ivo Alač nás vezme do kina. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: I know a girl from an island. Ta velká móda posledních let předělávat veleúspěšné animáky s živými herci a vydělat tak ještě víc peněz pokračuje. Jenom v loni tu byla Sněhurka, Lilo a Stitch a jak vycvičit draka. A teď je tady odvážná Vajana. Dwayne Johnson alias The Rock hraje stejnou postavu, kterou v předchozích dvou filmech daboval a o tuto verzi vždy hodně usiloval, takže ji i produkuje. Je to vedle Mimoňů a Monster asi to nejlepší, na co teď vzít prázdninami třeba už nuděná děcka. Odvážná Vajana se v originále jmenuje Moana, což v polynéských jazycích znamená oceán, takže má vlastně v názvu souvislost s tou další premiérou týdne. Tou je dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti.
2: Když někoho potkám, třeba i poprvé, vnímám ho jako starého přítele.
1: Víc asi netřeba dodávat. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Tohle je vrchol romantického vyznání. Alex Vohren a Ordinary v éteru Hitradia City. Tenhle song prostě napsal svojí holce. Jo, a je z toho světový hit. Takže romantika je. A pozor, dobrá zpráva pro všechny romantické duše a vy co, nebo my, co milujeme takový ty romantický komedie, kde nám scénáristi podsunou, že ta láska je, jo, tak doktoři prokázali. A všichni cynici se pravděpodobně zasmějou, ale údajně romantická láska trvá i déle než 20 let. Jo, zní to možná bláznivě, nereálně, ale prej je to pravda. To znamená, že pokud si myslíte, že se s tím svým milujete, nebo s tou svojí, jo, a i když to už třeba nějaký pátek trvá, může to údajně vydržet i déle. Abych svoje slova stvrdila, tak vám dám další romantiku. Ale jako velkou. Tohle je Bryan Adams, Everything I Do it for you.

0: Ryan on the dance floor, posloucháte Hit Radio City. Hezké dopoledne, 20 minut do 12. hodiny, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, už za chvíli vás čekají srdcovky s Jirkou Pelnářem, rozhodně si je nenechte ujít, bude to opět stát za to. Mějte se moc hezky a do celé, ještě třeba tohle.
1: Nikdo nám nesliboval, že to bude easy, už jsem dospělej, tak neboj se to říct, ne.
0: Miraj a Easy, Rosé a Bruno Mars nebo Lucenzo.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Fotbalový servis.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, sjezd z D5 a pak část okruhu směrem k D1, zdržení kolem 7 minut. Platí to také pro Kbelskou, respektive její okolí, kvůli pracím na silnici. Centrem projedete bez komplikací. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda vyhodnocuje své půlroční působení. Ministři měli za úkol připravit dokumenty o tom, jak se jim daří naplňovat programové prohlášení. Od rána postupně docházejí za premiérem Babišem. Komplexně kabinet výsledky představí odpoledne kolem 16. hodiny. O víkendu se opět oteplí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko bude lákat k vodě. U bazénu bychom ale měli být opatrní. Případy jako zlomená noha či ruka nejsou výjimečné. Kdo za nehody na koupalištích zodpovídá, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele, například nedodržení bezpečnostních či technických pravidel. Jestliže si touto optikou rozebereme oklouznutí na koupaliště, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluzkému okolí bazénu.
2: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jen tehdy, když by místo neodpovídalo pevně daným normám. Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Na konci dubna v nemocnici v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a byla uvedena do umělého spánku, ze kterého se probrala v polovině června. Její stav se ale ani poté nezlepšil. Teď ještě pohled k nám. Nový murál na Dědině je dokončen. Praha 6 se díky němu řadí mezi evropské metropole současného street artu. Z iniciativy městské části vzniklo v ulici Vlastina monumentální dílo, dlouhé 700 metrů. To se svým rozsahem řadí po bok berlínské East Side Gallery a lisabonské Blue Wall. Více na webu.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Odpoledne slunečné, skoro jasné nebo polojasné, teploty se budou dostávat postupně na 25 stupňů, ale opět větrno, foukat má mírný severozápadní vítr.

Krásné poledne přeju, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio a také srdcovky. Jak jste před chviličkou slyšeli v našich zprávách od Lucie, tak do hudebního nebe odešla Bonnie Tyler, dáma s neuvěřitelným chraplákem, s nádherným hlasem. Ona je jedna z těch zpěvaček a já pořád budu říkat, že je, protože to se nikdy nezmění, když ji slyšíte, tak ji vždycky na první dobrou poznáte. A tak srdcovka číslo jedna dneska rozhodně letí pro všechny faninky a fanoušky této legendy a také tam nahoru, odkud se na nás teď bude dívat a doufáme, že nám ze zora bude často i zpívat. Bonnie Tyler, dáme hit z roku 1983 a co jiného než tuhle obrovskou romantiku. Děkujeme za celý hudební svět, co jste, dámo, pro nás udělala.

0: Dnes je ten den, kdy se loučíme s touto legendou. Bonnie Tyler odešla do hudebního nebe a tak srdcovka s číslem jedna rozhodně patří jenom jí. A já bych klidně dal i tu další.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A pak vlastně i další a další a další a myslím si, že celá hodina by nám na to dnes nestačila, protože tato dáma má opravdu neuvěřitelný počet hitů a je to opravdu, je to jeden megahit za druhým. Jeden megahit za druhým. Krásný. Buďme rádi, že jsme žili v době, kdy jsme mohli zažít zpívat Bonnie Tyler. Je 12 hodin 8 minut, posloucháte naše srdcovky, my pokračujeme dál. Dneska, tak tady mám pro vás i věci, které jste možná dlouhou dobu neslyšeli. Pokud jste chodili na střední školu začátkem milénia, někdy kolem roku 2005, 6, 7 a tak dále, tak tohle jste určitě zaznamenali. Věřím, že jste na to určitě pařili někde na diskotéce, možná se to velmi často poslouchali také i v MP3 přehrávači, ale taky dost možná jste to od té doby neslyšeli. Nitty, rapper, který vydal několik desek, několik alb, spoustu singlů, ale nic nepřekonalo tenhle ten hit z roku 2005. Nasty Girl a trochu léta i k vám do práce. Tady je srdcovka číslo 2.

Time. Nitty a Nasty Girl ve 12 hodin 13 minut na Hitrádiu v našich srdcovkách. Rychlá zpráva z WhatsAppu na čísle 777-937-777 od Davida z Brna. Ahoj Jiří, já končil střední na jaře 2.6 a jako bych na té škole byl zase touhle peckou, to jsem úplně vytěsnil, že to existovalo. Díky moc. Neměl bys tam Dance Floor Anthem od Good Charlotte, taky cca z té doby měl, ale to teď hrát nebudu. Ale, sorry, ale počítám s tím třeba i do srdcovek dneska na přání, jo? To už si taky můžete psát klidně takhle s předstihem. Pokud jste na střední chodili ještě na konci 90., tak tohle zase z vaší doby. Venga Boys, boom, boom, boom! Neuvěřitelná letní pecka.

Venga Boys na Hit Rádiu ve 12 hodin 17 minut. Doufám, že tohle je ten hit, ze kterého máte tak dobrou náladu jako já. Ačkoliv teda možná až moc, když tady koukám teď na WhatsApp Hit Rádia. Od Vaška mi tady přišla zpráva, ty blbe, přestaň se tak trapně řehnit, jen to rádio kazíš. OK, tak prostě díky za tenhle názor. Ještě k tomu potřebuju napsat, jakou srdcovku na přání bych dneska mohl pro tebe, Vašku, zahrát. Co bys si přál? Napiš to k tomu. Já teď jdu do roku 1986, mám tady pro vás i trochu kytar. New Order na Hit Radio a hit True Fate.

0: Nevím, jak je to možný, ale dnešní srdcovky na Hitrádiu utíkají teda extrémně rychle. 12 hodin, 25 minut a je konec. Tohle byla pátá srdcovka. Už nás čeká jenom jedna jediná na vaše přání. A my jsme dneska vlastně neměli ani žádný téma. Jsme to tak úplně jako přeběhli. Tak místo toho, aby jsme si dneska dali téma v srdcovkách, tak já mám pro vás úkol. Bude to extrémně těžký úkol, ale věřím, že to dáte. Zkuste to minimálně. Dneska, když je takový krásný den, venku skoro 30, léto, červenec, paráda, za chviličku je před náma víkend, možná i máte prázdniny, možná máte dovolenou, zkuste si dneska nenechat nikým zkazit den. Je to těžký, extrémně těžký u nás v Česku, jo? Protože vždycky, každý den se najde někdo, kdo to zkusí. Ale vy to dneska dáte, já vám věřím. Můžete, já nevím, si zkusit napočítat do 10, nebo, jak říká můj tchán, prostě mějte v... Ne, to neříká. Jak to říká? Mějte to na háku, ano, takhle. Mějte to na háku a zkuste si opravdu nenechat dneska nikým zkazit den. A já vám ho ještě vylepším, a to vaší nejoblíbenější... srdcovkou. Srdcovka na přání už za chvíli, jenom pro vás. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně do Hitrádia. Pište, co byste chtěli slyšet.
1: Hitrádio.

0: happy time.
1: Jídlo najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hit Rádiu ve 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky před sebou mají ještě jeden jediný úkol, a to udělat vám radost. Udělat vám radost, rozveselit vás a především zahrát vám tu vaší nejoblíbenější píseň, vaší srdcovku. A dneska tak se mi tady v několika zprávách objevila píseň z 80. let. A teď teda nevím, dámy, jestli třeba spolu nesedíte v kanceláři, ale jak Radka, tak i Bára, tak píšou, že jejich nejoblíbenější písní v 80. byla francouzská zpěvačka a hit Voyage Voyage. A to je přesně teda hit, který my si dáme na přání. Tak pokud máte před sebou dovolenou, užijte si dovču. Tohle je takový jako hezký hit, který by vám, kdyby vám pak někdo sestříhal video z dovolený, mohli dát jako podkres. Tohle je srdcovka na přání, jenom pro vás.

0: Miles Smith, Nice to meet you, tedy rád tě poznávám. Takhle většinou to jako začíná, že jo, pak přeskočí Jiskra, pak jsou tam najednou hezký společný chvilky, dvě děti, rozvod, no a je zase každý šťastný. Ne, dělám si legraci, ale je pravda, že spousta jako vztahů, tak začíná vlastně tím, že vás někdo seznámí. Alespoň teda, když se to takhle jako za nás bývávalo, že jo. Dneska absolutně nechápu, jak se můžou single lidi i třeba nad 30 let vůbec jako s někým seznámit, protože za nás to bývávalo úplně jiný, že jo. Bylo to normálně osobní kontakt a dneska už všichni jedou prostě přes sociální sítě. Na druhou stranu zase má to i svý plus, protože když se dozvíte jméno někoho, kdo se vám líbí a kouknete se třeba na jeho Instagram, tak ho vlastně jako vidíte třeba v plavkách ještě dřív, než vlastně na vás promluví. To je taky jako zajímavý. Ale když už jsme u těch vztahů, tak my jsme včera řešili v průběhu dne letní lásky. Jo? I v srdcovkách. A dneska bych to chtěl trošku ještě jako potáhnout na úplně jiný level, ale pokračovat v tom tématu. A to jsou rozchody. Samozřejmě, většina z nás má zlomený srdce. Zažili jsme to, jo, ten rozchod není úplně příjemný. Ale tak je to i obráceně. Ono to nemusí být příjemného pro toho druhého. A tak se ptám, udělali jste někdy něco zákeřného svojí ex nebo svému ex? To je téma, který dneska budeme rozebírat na Hitrádiu po 14. hodině. A už teď, od této chvíle, tak bych chtěl sbírat vaše příběhy. Stačí, když se podíváte do storíček našeho Instagramu Hitrádia, nebo klidně i mýho soukromýho, jsem tam jako Jirka Pelnář, máte tam možnost začít psát vaše příběhy, a nebo klidně je můžete psát i na WhatsApp 777 937 777, klidně posílejte i hlasovky, jestli nemáte čas vypisovat se. A jsem zvědavý, jako jestli půjdete taky z kůží na trh a zpravdou ven, jestli jste někdy něco provedli vy, zákeřního, svým ex nebo svojí ex. Pojďte psát, těším se na to. Do 13. hodiny, kdy nás čekají další zprávy, tak si dáme třeba Robina Schulze a nebude chybět ani Shakira, tak buďte s námi.
1: Řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit před zprávami ve 13 hodin. Robin Schulz a Fastboy tady u nás na Hit Radio a my pro vás máme aktuální zprávy z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Komplikace přetrvávají na Pražském okruhu, a to od Loděnice. Tady vjedete do Kolony a pokračujete i na okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a také v okolí Kbelské, zejména na příjezdu D8. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pesticidů a také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku je bez práce zhruba 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnotu 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vysoké teploty zhoršují kondici porostů, navíc se v horší kvalitě mohou promítnout také do sklizně a komplikují i produkci krmiv pro hospodářská zvířata. Největším problémem jsou podle agrárníků vedra, která přišla v úvodních dnech sklizně. Čeká nás napínavé odpolední semifinále Wimbledonu. Už za 90 minut se na centrálním kurtu představí Karolína Muchová, která vyzve nasazenou desítku Američanku Coco Gauff. Turnajová devítka Linda Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostukovou. V případě úspěchu by se pak na londýnské trávě odehrálo historické české finále. Teď ještě pohled k nám. Jednosměrný provoz v části Radlické ulice bude od 1. září platit jen v pracovních dnech, a to od 14. do 19. hodiny. Po zbytek dne a o víkendech bude úsek mezi ulicemi Ostrovského a Plzeňská opět průjezdný pro auta v obou směrech. Jednosměrný provoz tady platí od loňského roku kvůli rekonstrukci Plzeňské.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Maximální odpolední teploty dnes kolem 25 stupňů, většinou jasná, skoro jasná obloha a nadále zůstává také větrno. Foukat bude mírný severozápadní vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Teď jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiném, ale přišla mi velmi důležitá zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A to od jednoho táty, který píše: čau, můj syn Jirka má dneska 17. narozeniny. Mohl by si mu prosím něco zahrát a že mu jako táta, jako Jirka starší, přeju všechno nejlepší a především správný směr v životě, co má před sebou. To je tak krásný. Takže jasně, hrajeme. Jiřino, všechno nejlepší i od nás z Hit Rádia. 17 let, kámo, to je skvělý. Už jenom jeden jediný rok a budeš se moc dělat, co chceš. My ti držíme palce, to vydržíš. Ale nezapomeň, táta má vždycky pravdu. Tak tohle je píseň od něj. Happy B-Day.

Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, teď tedy na solové dráze, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Za hodinku touto dobou tak už budeme rozebírat, řekněme, palčivé téma a to, co jste kdy provedli nejhoršího vaší nebo vašemu ex, jo? I klidně za to, že se s váma rozešel, nemusí to být jenom tak, že vy jste se jako rozešli s ním nebo s ní a pak jste mu něco provedli, ne, naopak, prostě klidně, vy jste dostali kopačky, no tak jste se trošku pomstili. Máme to každý v sobě, občas jsme něco takového všichni jako udělali. Já dneska chci, abyste se přiznali takhle veřejně do rádia, samozřejmě anonymně, takže můžete psát vaše historky buď na WhatsApp 777 937 777 nebo do storíčka na Instagram Hit Rádia, tam pro vás máme speciální složku, no a nebo taky klidně i ve storíčku u mě na mém soukromém profilu Jirka Pelnář. A když se tady tak jako do toho dívám, tak si myslím, že jsme otevřeli takovou malou pandořinu skřínku, protože to bude neuvěřitelný. Jenom tak jako namátkou, jo, dám tady od jedné dívky, která napsala, po rozchodu se mu smazala veškerý obsah na Xboxu. Měl tam roky hraní a účtu. Brečel jak malej kluk. Au. To je strašný. Nic horší už nemůže bejt, si říkáte? Může. Mám tady spoustu dalších historek. Sometimes I believe

0: Touha a pláč od Jelenů ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio. Možná jste to slyšeli, možná, že teď to uslyšíte úplně poprvé a bude vás to šokovat stejně tak, jako to šokovalo úplně celý svět. Mluvím teď o sebevraždě leteckého instruktora, který, když vyučoval pilotovat svoji žákyni a byli s letadlem ve vzduchu, tak najednou otevřel dveře a vyskočil. Prostě jenom řekl, víš, co máš dělat, pokračuj, a vyskočil z letadla, bez padáku. To je strašné. To je normálně psycho. To se děje v roce 2026. Tý holce je 22 let, ta z toho bude mít jako slušný trauma, doživotní, to je jasný. Ale teda jako, proč o tom mluvím, jo? Klobouk dolů, že nespanikařila a s letadlem v pořádku přistála. Já nevím, co je horší, jestli vidět, jak vyskočil, anebo ten fakt, že ji v tom nechal na holičkách. Tak snad vás nikdo ve štychu nikde nenechá. A jestli si z toho můžeme něco vzít, tak je to asi to, že vidíme, jak důležité, jak extrémně důležité je v životě umět se taky spolehnout sám na sebe. Tady u nás na Hit Radio už za chvíli Erik Fritz, Leony a taky Imagine Dragons, aby vám to čtvrteční odpoledne o něco příjemně utíkalo. Já jsem Jirka Pelnář a vy posloucháte Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: She may love me, but I just can't be with you like this anymore.

týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Leon is hitem Don't Worry na Hitrádiu ve 13 hodin 36 minut. V Americe tam se lidi úplně zbláznili. Pojďme za oceán, tohle musíte slyšet. Normálně si představte, že lidi tam kupovali odpadky, které byly poházený kolem Madison Square Garden, aby měli památku na svatbu zpěvačky Taylor Swift. To je úlet, co? Za 5 kilo na naše, tak si kupovali všechno, co se tam jako našlo. Prostě nějaký týpek, tak šel kolem, ani to nebyly věci přímo jako z té svatby, jo, že kdyby to bylo prostě, já nevím, tady z té skleničky pila Taylor Swift svůj svatební přípitek a tak, pak to pochopím, třeba v aukci, jo, pro nějaký sběratele. Ale tohle byly normálně, tohle byl prostě jenom bordel, co byl na zemi, poházený od lidí, co byli kolem Madison Square Garden a šli se tam prostě jako podívat, snažili se tam dostat, nevím, jak to tam přesně vypadalo. A prostě nějaký frér tak chodil kolem a jenom sbíral ze země vajgly, sbíral víčka od flašek, sbíral prostě obaly od nápojů, obaly od jídla a pak to všechno takhle hezky po jednom kousku zabalil do malých plastových sáčků, no a dal to na net s tím, že prostě fanoušci a fanenky Taylor Swift tak si můžou koupit nějaký suvenýr přímo ze svatby. Normálně to prodává po internetu a lidi to kupujou jako šílený. Chápete to? Tak tohle je, prosím vás, Amerika. Tohle je země, která chce vládnout celému světu. Ty vole, co víc k tomu říct? Pardon, ale jinak to prostě nejde. Mazec. Erik Fritz, Call on Me, posloucháte Hit Radio. Tak tady máte něco, co vám zvedne náladu. A kdybyste něco chtěli, tak já kouknu do koše, co tady máme, abyste měli suvenýr z dnešního odpoledního vysílání s Jirkou Plnářem. 13 hodin 38 minut, hezký čtvrtek.

0: Ed Sheeran, zpěvák, velký fotbalový fanoušek a mimo jiné také i majitel dokonce jednoho malého fotbalového klubu. Moc hezký. Co se týká fotbalu, tak na ten my máme ještě jako spoustu času na fotbal. Liga se teprve bude rozjíždět, že jo, teď jsou týmy na soustředění. Česká repre, tak ta pak bude hrát až po prázdninách Ligu národů. Nás dneska úplně ze všeho nejvíc zajímá tenis, samozřejmě Wimbledon, protože máme obrovskou šanci na historický okamžik a to, že bychom měli české finále ve Wimbledonu. Máme dvě hráčky mezi posledními nejlepšími čtyřmi, takže držíme palce a my to všechno budeme sledovat. Všechno to budeme sledovat. Za 3/4 hodiny ve 14:30 tak Karolína Muchová půjde na green, takže budeme držet palce. Bože, na kurt, kež by to vyšlo. Kež by to vyšlo, samozřejmě i naše odpolední show dneska bude sledovat Karolínu Muchovou v akci. Tak držme palce, za chviličku. Další nejnovější zprávy, nejen o sportu, ty budou přesně ve dvě. No a před 2 hodinou ještě Lenny a nebude chybět ani Disturb.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutku a půl budou 2 hodiny odpoledne. Lucie už je připravená s nejnovějšími zprávami, kde se dozvíte všechno aktuální nejenom ze světa, ale samozřejmě i od nás z Česka. No a ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Příjezd od Zdib po D8 brzdí nehoda, a to ještě před nájezdem do Kbelské ulice. Zdržení by mělo být kolem 5 až 7 minut. S kolonami počítejte také na D5C nebo na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Úroda ovoce bude letos poloviční, kvůli silným jarním mrazům klesne na necelých 70 tisíc tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty pěstitelů na tržbách miliardu korun. Doplňuje její předseda Martin Ludvík.
6: Skončila sklízení jahod, končí nám sklízení třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklízení švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
5: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let ovocnáři kvůli jarním mrazům měli v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Ztráty tehdy dosáhly bezmála 1,5 miliardy korun. Prezident Petr Pavel je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku. Stojí v posudku z preventivní prohlídky zveřejněném na síti X. Na doporučení lékaře by ale měla hlava státu kvůli zvýšeným hodnotám kyseliny močové a cholesterolu dodržovat dietu. Ve Švýcarsku nahoře Liskam zahynul 34-letý český horolezec. Při výstupu jej zasáhly kameny. Pomoc mu přivolal jeho spolulezec. Záchranáře mu už nedokázali pomoci. České velvyslanectví v Bernu je v kontaktu s rodinou a poskytuje potřebnou konzulární pomoc. Teď se ještě podíváme k nám. Dopravní podnik díky rychlejším pracím zkracuje výluku tramvají v úseku Chodkovy Sady Brusnice. V její současné podobě bude v uvedeném směru ukončena už zítra. Od soboty 11. července do pátku 17. července bude přerušen provoz tramvají už pouze ve směru do centra, tedy na trase Brusnice Chodkovy Sady.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: V průběhu dnešního odpoledne většinou jasná, skoro jasná obloha, postupně ale přibývání kupovité oblačnosti, teploty kolem 25 a vítr slabý od severozápadu.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne a to je čas, kdy se dozvíte, jak moc krutí jste. Jste krutý? Jo, umíte to? Byli jste někdy krutí vůči vašemu ex nebo vaší ex? Pokud ano, tak posloucháte správný rádio ve správnou dobu, přesně, protože přesně o tom se budeme povídat už za chvíli. Dáme jeden hit, vysvětlím, o co jde. Buďte s námi.
4: Hit Radio s

0: 15 hodin, 9 minut, Mark Ember, Belong Together, patříme k sobě. No ale když jdete od sebe, tak si člověk umí občas i trošku jako uškodit. Co strašného jste provedli svým ex, abyste se jim pomstili? Tak to je téma, který tady dneska máme. Celé odpoledne, tak mi posíláte vaše příběhy a jdeme na to. Dobře poslouchejte. Tak například, našla jsem na Tinderu jeho tátu. Vyspala se s ním a poslala mu společnou fotku. Pak jsem ho hned zablokovala, takže už nemohl ani nic napsat. Tomu se říká karma. Wow. Nastavila jsem jeho číslo do stovek inzerátů na prodej oktávky v top stavu za brutálně nízkou cenu. Volali mu ve dne v noci asi měsíc v kuse. Gratuluju, hodně hezký. Když jsme se rozešli, tak jsem jeho nový holce poslala květiny a dopis. Díky, že si to po mně převzala. Snad už se léčí. OK. Asi 3 dny po rozchodu jsem si začal něco s její ségrou. Oko za oko, zub za zub. Tak to je úlet. Dobře. Další. Zbalila se mu všechno oblečení do pytlu na odpadky a odvezla to do útulku pro psy jako podestýlku. Měl tam bundy od Bose za 10 000. Všechno pryč. No tak to je masakr. No a ještě tady mám hlasovku, to jsem taky zvědavý, ještě jsem to neslyšel.
1: Ahoj, já mám tady jeden příběh, sice starý přes 15 let, ale je nezapomenutelný. Mm-hmm. Kamoška pracovala za barem a když jednou přišel, ten jeho jméno se nesmělo vyslovit a objednal si pivo, tak si čupla za ten bar a do toho piva načurala. Chlapci, nepodceňujte nás. Mějte se hezky a bacha na ženy.
0: Já nevím, co mám říct. To se mi asi ještě nikdy nestalo. Tak to je masakr. Je to strašný. Ale jsi královna. Další příběh už za chvíli. Pište na náš WhatsApp anebo na Instagram Hit Radio. Teď Blondie Maria.

0: Nickelback je ten fotograf, posloucháte Hit Radio ve čtvrtek odpoledne a dneska ukazujete celému světu vaší temnou stránku, jo? A musím teda jako říct, že umíte být neskutečně zlí. A že pomsta je opravdu sladká. Bavíme se na téma, co nejhoršího jste kdy udělali vašemu nebo vaší ex, abyste se mu pomstili. Mám tady spoustu dalších zpráv z WhatsAppu Hit Radia 777-937-777. Třeba tady, zase další anonymní zpráva samozřejmě. Já jsem se mýmu ex docela jako slušně pomstila za to, když jsem přišla na to, že mi byl nevěrný s různými ženami. Čekala jsem na něho lákavě a svůdně doma v posteli a on, když přišel a viděl mě, tak se nenechal dlouho přemlouvat a v blesku ze sebe schodil všechno, co měl na sobě. V tu chvilku jsem já vyskočila z postele a lstivě ho nenápadně tlačila směrem ke vchodovým dveřím, kde jsem ho nakonec vystrčila dveřmi na chodbu domu, úplně celýho najího a to s jedinou větou, už se nikdy nevracej. Byla jsem hodná a oblečení se mu vyhodila oknem ven. Tak je dobrý. Opravdu, pomsta může být sladká. Co další hlasovky?
1: Ahojky, tak já jsem s mým bývalým mužem zařídila vyhazov z práce, takový slušný. Napsala jsem anonymní e-mail o tom, jakým způsobem nadává na šéfa. Použila jsem všechny drávky, které používal vlastně on na mě. Takže ani nemohl nic říct, ale asi tušil, kdo mu to zařídil.
0: To je taky zlý. To je tak strašně zlý. My se budeme smažit v pekle, ale na rovinu. Oni si to zasloužili, ne? Co? Že jo? Já prosím, že ano.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, posloucháte Hit Radio a přišla zpráva od Jíti, která píše, že moc děkuje všem za inspiraci, že je momentálně po velmi těžkém rozchodu a že by se ráda pomstila, ale neví jak, a takže jako bedlivě poslouchá a dělá si poznámky. Tak můžu asi jako Jíťo říct, že asi to nejlepší dáme taky i na naše sociální sítě a na Instagram Hit Radio, určitě i ke mně na Instagram Jirka Pelnář, takže tam nějakou inspiraci najde. A pokud i vy potřebujete nějakou inspiraci, tak ještě jsem tady vybral jednu zprávu, jak jste se kdy pomstili vaší nebo vašemu ex, a tohle je teda taky krutý. Tohle je fakt jako extrémně zlý. Píše, já nebudu číst jméno, pro jistotu, náhoda, ale píše, odnesla jsem si levou botu z každého páru bot, co měl doma. Byl do nich blázen, měl jich asi 30 a všechny jsou mu teď k úplnému a tam už si to dokážeme každý jako doplnit. Tak musím říct, že teda tohle je extrémně zlý. Tohle je jako karma, ale v té zprávě tady napsáno, samozřejmě si to zasloužil. Jinak bych to neudělala, měla jsem ho vlastně ráda. No jo, pomsta je někdy opravdu sladká. Tak jo, můžeme pro dnešní den toto téma ukončit. Za mě ty boty, to je jako úlet, stejně tak jako načurání do piva v baru. Tomu se kladím pořád, to je skvělý. Podrobnosti můžete ještě dál psát klidně na náš Instagram, taky na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, pokud jste ještě nestihli a chcete i vy se pochlubit, můžeme si to ještě takhle mimo vysílání spolu rozebrat. No a co se týká tady u nás, co uslyšíte, tak uslyšíte další hity jako Sugar Babes, Alex Warren a nebude chybět ani Gigi D'Agostino. Už za chvilku.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 14 hodin 630 minut. Jestli tak jako brouzdáte po sociálních sítích, tak na X-ku teď momentálně můžete mimo jiné vidět také i aktuální zdravotní stav našeho prezidenta. Sám a dobrovolně ho zveřejňuje, aby jsme my jako obyvatelé Česka viděli, v jakým je stavu a jestli je způsobilý pro svůj úřad. Takhle úplně na rovinu. Ať už máte na prezidenta jakýkoliv názor, tak tohle musíme uznat, to je dobrý. Jo, to je vlastně jako fajn. Na rozdíl od jiných prezidentů, u kterých jsme třeba zdravotní stav nebo počet promile v krvi jenom tak jako dohadovali podle fotek na sítích. No a protože náš prezident je tedy fit a zdrav, tak dneska vyrazil i do Varů na filmový festival, což říkám jenom proto, kdyby náhodou jste šli lovit celebrity na kolonádu, tak počítejte s tím, že byste tam mohli potkat i hlavu našeho státu. 14 hodin 37 minut je tedy aktuální čas, to znamená, že už za chvíli, za 23 minut, uslyšíte partičku, která dneska určitě do lázeňského města na filmový festival na kolonádu nepojede, protože tady bude s vámi a bude vás bavit, vzhledem k tomu, že i vy předpokládám, že zůstanete dneska asi v práci. Tak užívejte dnešní den i nadále po 15. hodině s odpolední show Hit Radia.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, přijdej se.
3: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
4: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Radio ve 3:15. Nejvyšší čas předat tady otěže dalším parťákům z odpolední show. Mezi 15. a 18. hodinou samozřejmě nebudete sami. I nadále vás budeme bavit a kromě skvělých hitů, několik vtipků, některých i trapných, to k tomu vždycky patří, tak samozřejmě nebude chybět ani spousta zajímavostí z našeho regionu, takže dál určitě zůstaňte s náma. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin. Zítra nás čekají další páteční srdcovky v pravý poledne, to znamená, že zítra, protože je pátek, tak bude i narozeninová srdcovka, tak třeba se konečně dostane i na vás. Těším se mezi 12. a 15. zítra, no a dneska odpolední show od 15. Tady na Hit Radio.
1: Den u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio.
1: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích připomínám komplikace od zdip. Pokud jedete D8 dál do Prahy, nehoda u Ďáblic byla odstraněna, ale přesto popojíždíte, a to zejména kvůli opravám k Belské ulice. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Popojíždí také Štěrboholská na úrovni Štěrbohol. Tady to platí pro oba směry. Z více auty počítejte v centru metropole pouze s nárazovým zdržením, a to Věčné ulici na Nuseláku a ve Wilsonově ulici 5 až 7 minut. A popojíždí také Letenský tunel a jeho okolí. Je to aktuální pro oba směry. Krátká kolona se tvoří také na příjezdu od Rudné D5 a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Zoo Praha má nového chovného samce žirafy nubijské. Osmiletý Finn přicestoval z Nizozemska a je to nejvyšší Pražan. Má totiž 5 metrů. Pokračuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
2: Jde o mladého osmiletého samce, který ještě neměl šanci se rozmnožit, tu dostává právě u nás, protože se stává hlavním chovným samcem naší skupiny žiraf. A s osmi pražskými samicemi se seznámil bez problému, jde o pohodáře, který je zvyklý na ruch města a prý ho nic nerozhodí. Už nyní je k vidění v horní části Zoo Praha. Po 5. hodině máme teď vstupné za stovku a žirafy právě třeba při zapadajícím slunci vypadají mimořádně krásně.
1: No a více je také na webu nebo v apce Zoo Praha. Pražští hygienici řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to pouze ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale i hotelů všech kategorií nebo studentských kolejí. Nárůst hygienici sledují od pandemie covidu. V posledních letech se jedná o zhruba 100 případů ročně. A není to pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl. Více cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava i letiště. Pokles je pouze u autobusů. Statistiky dnes zveřejnilo ministerstvo dopravy.
3: Fotbalový servis.
4: Fotbalové mistrovství světa dnes vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel bude mít výkop ve 22 hodin našeho času. Už je taky jisté, že letošní šampionát netrhne rekord v průměrné návštěvnosti. V roce 94 přišlo na jedno utkání skoro 69 tisíc diváků. Letos to bude méně.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Slunečný den většinou tedy zůstává nad Prahou a v okolí jasno až na večer, později přibývání mraku. 24 až 26, to jsou maxima pro dnešní den a k tomu mírný severozápadní vítr.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
5: Hezký čtvrtek, Praho, 3 minuty po 3. hodině se vám opět hlásím. Ano, dneska sám hlídání se podařilo po dvoudenní anabázi v předešlých dnech. To se podařilo zajistit. Kam dneska budeme hrát? No tak asi do Troji, tomu nejvyššímu Pražanovi. Teprve začínáme, ale před malou chvíli už začali turnaj na Wimbledonu. Karolína už... No já vám to skoro číst nebudu, až vyhraje, tak budu fandit, to vám můžu slíbit, jo. Budou tady kompetentnější informovat o sportu, já jsem tady kvůli hitům.
0: Hit Radio City.
5: Ellie Goulding jako první.

10 minut po třetí. Posloucháte Hit Radio City, tohle byly Linkin Park. A slyšíte to? Slyšíte to v povzdálí? To je konec, konečně Karlovej Varu, celého festivalu a tak dále. Takže se Praha zase otočí a z práce rovnou tradá na finální šluz, konec. Jenom se ještě čeká na jednu hvězdu, Kevina Bacona. Ten má přiletět s celou rodinkou, uvést svůj nový rodinný film. On je to opravdu rodinný film. Zapřáhnul totiž ženu, děti, ale tomu říkám rodinný podnik. Možná nás právě poslouchá někdo, kdo má brigádu na každý léto jasnou, no pomáhat rodičům v hospodě nebo obchodě, nevýhoda, že otec není od filmu, nebo matka, aby to bylo podobné jako u Baconu. Hele, a mně jsou tyhle rodinné záležitosti blízký. Ať se jedná o hospodu, o nějaký kemp, cokoliv. Napište, jaký je váš rodinný podnik. Hele, my vás tady klidně podpoříme, uděláme reklamu, jestli stojíte za to, jo? 777-937-777. A do práce. Ať vám to jde ve službách matky i otce i Ducha Svatýho, dobře, PH Electro.

0: 15 hodin a 17 minut, hezké odpoledne. Tohle je Daša. A je to jasný, mám tady od vás vzkaz. Řešili jsme takový ty rodinný podniky, zkrátka když brigádu máte na léto jasnou, protože vás zapřáhnou rodiče. Milé rádio, dobrý den, jsme cukrárna Zumřík, rodinný podnik, zakázková výroba dortů, mamka a syn. Fungujeme už 7 let a paradoxně to byl nápad syna. Moc krát děkujeme, ale určitě ještě napište, já doufám, že cukrárně vám takhle zpříjemňujeme každý den. Ale teď mám na vás úplně všechny jednu otázku. Poznáte tuhle znělku? V jakém byla pořadu? No jo, pamatujete si na pořad Peříčko? Nebojte se, vím, že nás poslouchají děti, ale právě v jejich věku jsme vlastně zavadili koutkem oka pokaždé při cestě na záchod z pokojíčku. Zavadili jsme tu televizi jakoby náhodou. Pamatujete si ty scénky, z dnešního pohledu spíš skeče? Nebo i kdo to moderoval? Nebavím se o tom náhodou, teď dala rozhovor Zuzana Belohorcová. No ona tam zmínila, kolik si tehdy vydělala za moderování. Co myslíte? Za měsíc moderování Peříčka, kolik se dalo vydělat? Wow, 1 000 000 korun, řekla. A tak je to zaslouženě, šlo pro nás dospívající o veřejnou službu. No, takový byl jednou jeden život na pokračování pro puberťáky a adolescenty.
1: A postupným vývojem z této jedinečné buňky vznikl i člověk.

0: týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Za chvilku půl čtvrtá, ale Farben na Hit Radio City a já nesu dobrý zprávy. Tak si představte, Karolína Muchová v boji o finále Wimbledonu. První set máme v kapse, všechno pro vás sledujeme, ale teď pojďme dál od tenisu i od varů. Ty nový nejce od Andreje Babiše. Takže jo, premiéra, nevím, jestli jste ty fotky viděli, každopádně děkujeme za spoustu memíček. No on, americký prezident, prohlásil Donald Trump, že na americkou letadlovou loď během toho summitu NATO, když mu to tak šlo a potřásl se rukou s Babišem, prohlásil, že letadlovou loď USS Abraham Lincoln vystřelila Japonská islámská republika. Tak buď mezi tím vzniknul nový stát, anebo má na ty přeřeky štěstí. Možná to potřesení rukou s Babišem je nakažlivý. Každopádně přeřekl se víckrát, taky řekl, máte otázku na prezidenta Putina? Ptal se sedíc vedle Zelenského. Těch momentů bylo spoustu, ale jak se zajímám amatérsky o psychologii, víte, co to znamená? Že na něco podvědomě myslí. Ať už teda na ty Japonce, nebo na Putina. No je to něco, jak když řeknete během běžného života, třeba pojď se projet na pivo, jde na kolo. A je jasný, že cílíte na zahrádku. A když se dívám na to počasí, nemusíte se ani přeříkávat. Podvědomí je silnější a prozradí nás. Teď už kabáti, když se u nás chlapi milujou. Poperou, pohoda.

Becky Hill a Galantis, posloucháte Hit Radio City. 15 hodin a 38 minut, zdraví vás Dominik. Spolu jsme před chvílí řešili summit v Ankaře a já si vzpomněl ještě na větší banger, který se tam odehrál. Zelenský tam sedí s Trumpem u stolu, představujte si to, jo. A Donald se ho před novináři zeptá, jestli by jel jednat do Moskvy právě. A Zelenský, že by měl strach, že tam teď lítá spousta ukrajinských dronů. Ha, to je střelec. Nebo spíš dronář. Jako borec. To je tak, když máte za prezidenta bývalýho komika, do těch jeho prohlášení se to dostane. Představte si u nás mít prezidenta jako komika. Takhle ne, spíš jako komika, který se stal prezidentem. Tu opačnou situaci už jsme několikrát zažili. Ale takový čtvrtníček prezidentem, to by bylo cool. Bolek polívka, yes. No, kdybych já, kromě se toho, mohl chopit, tak samozřejmě by nastaly velký změny. Kdybych já byl prezidentem, klíče od klenotu ztracený. Okamžitě, to je jasný. Hlavní město by se změnilo, Orlova, Místolan, Slezsko-Ostravský hrad. A změnou by utrpěla taky nová česká hymna. Já vím, že mi to zeměpisně úplně nesedí, ale to v tomhle státě nic. Doufám, že u toho stojíte.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo.
0: Ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

Do poslední notičky Moane Skin, hezké odpoledne přejeme. 15 hodin 51 minut, blíží se nám zprávy, které budou jasně, že zejména o tenise. Jak to vypadá s Karolínou Muchovou, máme právě druhý set, ale nejenom o tom, buďte u toho za chvíli. Potom další hity, zdraví vás Dominik Vršanský, hezké čtvrteční odpoledne Praho, hlavně pozor na těch cestách. Ella Henderson a Rudimental, hezké odpo.

0: One Direction. Pánové už neexistují dost dlouho, přiznejme si, pořád jsou skvělí a líbili se nám i tenkrát. Je tady ale celá nejen zprávy. Podíváme se s Lucí i na cesty.
1: Nejlepší dopravní servise z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Silnější provoz zůstává kvůli pracím na silnici na příjezdu D8. Od zdip se tvoří delší kolona, pokračuje až po sjezd do Kbelské. Tady se zdržíte minimálně 10 až 15 minut. Komplikace jste hlásili také na vjezdu do Trojského tunelu, Bubeneckého tunelu od ulice v Holešovičkách. Tady se připravte na popojíždění kolem 10 minut. Silný provoz je také v centru metropole, zejména Vilzenova ulice, ta popojíždí už od Florence, nabíráte zpoždění kolem 10 minut a platí to také v přerušované koloně pro Barandiáka do Břízkou na výjezdu do centra metropole. Přidáme ještě D5 od Loděnice, popojíždíte po nájezd na Pražský okruh 5 minut a pak na okruhu samotném směrem k D1 na úrovni Jinočan a Ořechu dalších 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze je letos bez práce zhruba 38 200 lidí. V červnu nezaměstnanost dále stagnovala na hodnotě 3,8%. Na této hodnotě se vytrvale drží už od března. Počet volných míst vzrostl na 22 700. Praha měla v červnu spolu s Pardubickým krajem nejnižší podíl nezaměstnaných v zemi. Prezidentský pár Petr Pavel s manželkou Evou je ve Varech. Na filmovém festivalu navštívili projekci filmu Šeptej, který letos slaví 30 let od své premiéry. Prezidenta čekají setkání s herci i filmovými tvůrci, řekl to České televizi.
3: Program je krátký, ale výživný. Teď jsem měl možnost se na chviličku potkat s Markem Ebenem, potom se potkáme s vedením festivalu a budu mít možnost se pozdravit s Juliet Binoš, s Magdou Vašáriovou, s filmovými tvůrci na závěr, no a pak zase pojedeme zpátky do Prahy.
1: Před městským divadlem prezidenta přivítala delegace festivalu. Petr Pavel navštěvuje Karlovarský filmový festival pravidelně. Tenistka Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonském deblu ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsend dnes podlehli čínsko-francouzské dvojici. Utkání ztratili za necelé 2 hodiny, ale na kurtech se teď hraje semifinále Karolína Muchová a Coco Gauff. Po dvou setech nerozhodně 1-1. Já se ještě podívám, jak vypadá zatím ten třetí. V něm vede Karolína Muchová 1-0.
2: City Extra.
1: Pokud bychom se chtěli užít prázdniny na Plešivci, není problém. Na kole nebo koloběžce. Trail Park a lanovka Pstruží jsou v provozu od středy do neděle od 10. do 18. hodiny. Bobová dráha po celý týden od 10. do 18. No a zajít si tady můžeme i na dobré jídlo a pokud budete chtít nakombinovat různé aktivity, podívejte se na web www.plešivec.cz.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: V průběhu dnešního odpoledne zůstává slunečno, na večer přibývání kupovité oblačnosti, více mraku může být nad Prahou a v okolí, zejména v noci. Teploty budou klesat do rána na 12 stupňů, bude tedy chladněji, foukat bude také chladnější severozápadní vítr. No a zítra přechodně polojasno s kupovitou oblačností odpoledne a maxima kolem 28.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Muchová, potom Nosková, to nejsou příjmení Dominika a Vincenta. To je právě teď Wimbledon, který pro vás sledujeme. Zdraví vás Dominik, Vincent si tenhle týden vzal volníčko a já jsem říkal, proč lidi dělají sportovní aktivity, když vysílám zrovna. Naštěstí tady je kolem mě spoustu profíků a hele, online i já pro vás sleduju. Já bych se přetrh. Krásné odpoledne. Krásný čtvrtek přejem.
2: Hit Radio City.
0: A míříme za dalšími hity. David Guetta, hezké odpoledne.

Nikdo. Tak bacha, podle stavařů, ale dělníci tam jsou, je to všechno v pohodě, vše probíhá podle plánu. Jen my je nevidíme, protože víte proč? Protože makaj v podzemí. To je opravdu oficiální prohlášení. Probíhají práce v podzemí, chápete? Nejprve asi musí upravit asfalt ze spoda, dát tam nějaký jako klády, jo, pořádně to vystužit. Jinak já už fakt nevím. Ale co vím je, že to mají mít hotové za 45 dní. No a s tímhle tempem tam sepnu na nejvýš slavnostně přestříhnou pásku jednoho nového obrubníku.

0: lullabies.
1: Možná jedna z vůbec nejznámějších písní ever. Victoria, Hotel California, 1616. Vy posloucháte Hit Radio City? A víte, co je za den? Dnes je Mezinárodní den módy. Já nevím, jestli jste si všimli, jak moc ovlivňuje to, co nosíme, jak se vlastně cítíme. Můj terapeut na sobě nosil, už mám novýho, už jsem ho vystřídal, takový jako fosforový trička. Ne batikovaný, jo, ezotýpek, ale fosforový barvy. A víte, co mi říkal? Zkuste si v tomhle být smutnej. Na tom něco bude. On teda říkal, zkuste si v tom být nasrt, ale pointa je stejná, jo. Vytáhněte hadry, co nosíte, jen na dovolený. Vytáhněte to barevný tričko ve spod skříně. Nestýďte se, ovlivní to váš den. Ale jsou dny, s kterými ani hadry nic nezmůžou. Kdy se cítíme úplně nepoužitelní. Ale s tím něco zmůžeme my, stačí napsat a vyhrát lístky na Točník, Hrady.cz festival. My tady máme 4 lupeny. Co udělat? Napište na 777-937-777, jsem nepoužitelný. Já vám dám 10 otázek, vy 10krát odpovíte špatně v rekordním čase a 4 lístky jsou vaše. Ještě jednou, pište teď, jsem nepoužitelný na 777-937-777. Za chvilku jdem hrát.
2: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Tak s tímhle i ta zácpa utíká rychleji. Posloucháte Hit Radio City, Lady Gaga a za minutu je tady půl. Možná už v půl se dozvíme, kdo je dneska nejvíc nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Nejblíž k tomu má Michal, kterého zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ty jsi mi prozradil, že máš tu nejvíc zajímavou práci, co jsem snad v éteru slyšel. Poděl se s náma.
2: No, tak moje práce je ve výrobě tortil, nebo výroba tortil pro expanzi pro celou Evropu. A je to vlastně mexická společnost, která vyrábí kukuřiční a pšeniční tortily. Dá se říct, že do celého světa.
0: Kámo, tebe bych chtěl na improvizovaném představení, když hrajeme s Vincentem Komikazy, protože vždycky se ptáme, kdo co dělá a podle toho potom hrajem. Tady to je tak specifický, skvělá práce, ale i tak, že přijete jak placko. Že jo, dneska si říkal.
2: Jo, přesně tak.
0: A zítra buď festiáček, protože tady máme 4 lístky na Hrady.cz, natočník a nebo do práce.
2: No, to je varianta, to se uvidí. No,
0: tak ať se máš na co těšit, půjdem na to, musíš být nejrychlejší. Já jsem tady na to jasně. Úplně sám samotinkej. Ale zvládneme to, protože stopky zapínám za chvilku. Ty mi odpovíš na 10 otázek, všechny odpovědi musí být špatně. Žádná odpověď se nesmí opakovat. Je to OK, ready?
2: OK, jsem připravený.
0: Jdeme na to. Teď. Zaspívej jako Christina Aguilera.
2: Prší, prší, jen to je.
0: Jak se jmenuje partner Andrej Bezděkové?
2: Babiš.
0: V jaké části Prahy dnes neteče voda?
2: V Karlíně.
0: Jakou barvu má banán?
2: Zelenou.
0: Jmenuji libovolnou sladkost.
2: Sůl.
0: Z čeho se dělá Cezar salát?
2: Z banánu.
0: Jak dělá policejník houkačka?
2: Jíha.
0: Čím se živí Lucie Borhiová?
2: Pornografii.
0: Zabrůkej maďarskou hymnu.
2: Osále mia.
0: Kolik strun má klasická kytara?
2: 27.
0: Stop. Já ti odeberu za tu představu Lucie Borhejové, abys byla jako rychlejší.
2: Tak jasně.
0: 3 vteřiny. Ale i když super. Odeberu, to je myslím super, ale i když odeberu 3 vteřiny, tak si představ, tenhle ten týden byl někdo rychlejší.
2: Aj, no to se nedá nic dělat.
0: A to o vteřinu. Kámo.
2: Tak to je bída.
0: Co se dá dělat? Moc děkujem. Zítra do práce místo natočník.
2: Tak se nenajdělat, no, tak budu muset hákovat.
0: Byl jsi skvělej, každopádně, ať palcky jdou od ruky, pozdravuj Mexičany. Jaký je mexický díky. Pozdrav? Španělský, klasický nebo?
2: Ale tam jako se spíš mluví anglicky než španělsky, ale hola bude ideální.
0: Takže
2: španělsky.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, ať to v práci dá, moc děkuju. Čau.
2: Taky díky, čauj.
0: No a přátelé, zítra poslední šance, i když to bude na knap, tak zase máme nepoužitelný přesně ve stejný čas na stejném místě. Poslední možnost vyhrát hrady na lístky na hrady.cz.
1: Nepoužitelný z Hit Radio City.

0: 16 hodin a skoro 40 minut, posloucháte Hit Radio City, tohle byl Ray Dalton a přátelé, Muchová se rve o postup do finále Wimbledonu, drama vrcholí, všechno sledujeme. I to, co se děje na železnicích. Jejich revírem je nádraží, jejich tempo je vražedné, jejich protivníci jsou zloději lokomotiv, ožungři a vandalové. Muži od železniční policie jsou v nasazení 24 hodin denně, jejich úkolem je chránit naši bezpečnost. Slyšeli jste o železniční policii? Ono jde celkem o novinku. Akorát se pro ně teď hledá uplatnění. Takhle, mělo být o jednu z nejvýraznějších změn na železnici směrem k většímu pohodlí nás, běžných cestujících. Správa železnic vytvořila vlastní ostrahu, která má nahradit nevyhovující služby soukromých agentur. No, tak mají uniformu? Poslání taky, že? Akorát neví jaký. Co by mohli v těch vlacích dělat? Pánové a dámy od železniční policie. Tak třeba ovívat nás, když nejede klimatizace, nebo budit nás, abychom nepřejeli stanici. To se na cestě z těch festiáků bude hodit.
1: Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: chaos.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradia City.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

Za 10 minut je tady pátá, Alex Warren, posloucháte Hit Radio City. A váš Dominik sleduje samozřejmě i dění na Wimbledonu. Ano, třetí set a Karolina Muchová si to dává, hele, boj o finále. Je to velký, pak se vrhneme na zápas Lindy Noskové, ale ať to máte všechno přehledně, přenechám to Luci. Ta se mrkne nejdřív za chvilku na cesty a potom rovnou na Wimbledon a další zprávy. Do té doby stihneme ještě pár hitů, jako například tenhle. Christina Perry. Hezké odpoledne, Praho.

0: Ještě než se vrhneme na cesty, pojďme vlastně na ty cesty, potom na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne na silnice. Stále přetrvávající kolony na D5 od Loděnice. Počítejte s více auty také přímo pak na sjezdu. Z D5 na Pražském okruhu tady se tvoří kolona už od Ličína, pokračuje až po Ořech. V této oblasti můžete nabírat 20-minutové popojíždění. Pokud přijíždíte nebo výjíždíte z Prahy, Aviatická ulice kvůli pracím na silnici na úrovni letiště, aktuálně pouze nárazová zdržení. Naopak od zdib dlouhá kolona se táhne až po sjezd do Kbelské ulice, počítejte tady s více auty a stále také s popojížděním. No a přidá menší nehodu, pokud jedete na Štěrboholi, na Štěrboholskou u Záběhlic, počítejte s 5 minutami v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Vláda plní své sliby, řekl to premiér Andrej Babiš. Za největší úspěchy prvního půl roku při bilanční tiskové konferenci označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií.
3: Držíme na úzdě ceny pohonných hmot. Samozřejmě plníme ty hlavní věci, jako předložili jsme nový zákon o migraci, plníme všechno ohledně energii, bydlení. Za mě, já se hlavně angažuji Evropské unii, kde je to nejdůležitější místo.
1: No a na domácí unijní úrovni se Babiš soustředí také na příští rozpočet a chce v roce 2027 poprvé naplnit závazek NATO a dát 2% HDP na obranu. Parčík mezi ulicemi Svornosti u železničního mostu a Hořejší nábřeží by mohl nést jméno průkopníka české cyklistiky Josefa Kohouta. Návrh schválili radní Prahy 5. Materiál teď posoudí magistrátní místopisná komise. Poslední slovo budou mít radní města. Od roku 2024 je v parčíku ocelová plastika, která Kohouta připomíná. Při nehodě u Klobouk na Kladensku odpoledne zemřel řidič skútru. Střetl se s osobním autem. Okolnosti kolize a míru zavinění řidičů teď vyšetřují policisté. Den mongolské kultury bude v sobotu slavit Zoo Praha, a to vůbec poprvé. Půjde opět o výjimečný den, doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
4: Pro lidi jsme zdarma přichystali třeba ochutnávky mongolských specialit, módní přehlídku nomádských oděvů, děti si budou moci vyrobit jurtu z papíru, no a všechny potom čeká speciální komentované krmení u koní převalského, u divokého koně, kterého Zoo Praha vrací mimo jiné do mongolské divočiny. Lidé se mohou dále těšit třeba na výstavu fotografií z Mongolska od Václava Šilhy nebo na diskuzi s bývalým mongolským velvyslancem.
1: Program začne v Zoo Praha v sobotu už v 10 dopoledne.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: V průběhu dnešního odpoledne zůstává jasno, postupně přibývání kupovité oblačnosti. Do rána se pak ochladí na 13 až 11 stupňů. Zítra, tedy páteční odpoledne, respektive páteční den, bez zásadnější změny, z kraje jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno s kupovitou oblačností a další mírné oteplení kolem 28 stupňů.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Ahoj, 17 hodin, 3 minuty k tomu. Nejenom já, ale taky Lucie tady zůstala po zprávách, jelikož pro vás sledujeme to drama, co se děje na Wimbledonu.
1: Ano, to semifinále Karolína Muchová, Coco Gauff. Teď aktuálně stále nerozhodný stav 1-1 po těch vlastně dvou setech, protože se stále hraje třetí, ten je 6-6, ale zároveň se začal hrát takzvaný super tiebreak, ve kterém Karolína Muchová zatím nad Coco vede 6-4.
0: Tiebreak pro lidi jako já není dress code, jo, je to prodloužení a zatím teda dobrý.
1: Ano, tak držíme palce samozřejmě.
0: Držíme, než budeme moci propuknout v radost.
2: Hit Radio City.
0: Nejen to, i hity pro vás máme. Taylor Swift, a já si říkám po pátý, bylo by fajn nechat vás něco vyhrát. Nějaký zážitek? No tak zůstaňte na lazení.

0: Hity od téhle kapely známe úplně všichni na spaměť. Jak je to možný? No, protože jsou to hity. Činasky na Hit Radio City. Hezké odpoledne, Praho. Víte, co je dneska vůbec za den? 9. července. No, dneska si připomínáme výročí položení základního kamene Karlova mostu. Pražané ví. Podle tradice se tak stalo 9. července roku 1357 a pozor, víme i čas, 5 hodin 31 minut ráno. Jedno se Karlovi povedlo, to se musí nechat. Postavil v Praze symbol, který přežil staletí povodně války. Turisty se selfie tyčí nekoneční debaty o tom, jestli se do Malty přidávalo nebo nepřidávalo vejce. No a hele, Vltava, to nebyla pro Pražany nějaká romantická kulisa na pohlednice. Byla to práce. Doprava, obchod, energie, každodenní život. Po řece se vozilo dřevo, suroviny i zboží, no a teď se tam můžeme vozit i my. Taky proto o tom mluvím, protože pro vás mám vyhlídkovou plavbu katamaránem. Mám tady voucher pro 12 osob, myslím, že takovej zážitek na Vltavě, ale to jen tak na chodníku neseženete. A tak nám napište na 777 937 777 třeba, kdo postavil Karlův most. Ano, uděláme to takhle těžký, protože tak výhlídková platba ta nebude, ale plavba ta na vás čeká. Bude to nádherný. Katamaránem jsem nikdy neplul, musel jsem si vygooglit, vy to udělejte taky, jak to vůbec vypadá. Prague Boats pro výherce a doprovod, což je až 12 osob. Napište ještě jednou 777 937 777, kdo postavil Karlův most. Ha!
1: Hit Radio City.
0: A kdo je tohle? Samozřejmě BB Rexa, protože tady co? No, hrajeme hity. A tak na Vltavu, na Karlův most, všude!

17 hodin 19 minut. A vy posloucháte Hit Radio City. Coldplay. A tohle byla královna Beyoncé. Jenomže tahle královna má konkurenci. Muchová zvládla obrovské drama. Ve Wimbledonu si zahraje o titul. Yes. Moc gratulujem, přátelé. Tohle jsem měl připravený celý den, až to budu moci pustit. No ale pokud celý Wimbledon vyhraje, tak to budeme asi hrát celý den. Ještě tady s vámi mám ale nevyřízený účty. Dobře, poslouchejte. Před chvílí jsem se ptal, vzhledem k tomu, že slavíme výročí od položení prvního kamene Karlova mostu, kdože ho postavil? No správně odpověděl samozřejmě Dominik. Ne, že ho postavil Dominik, ale že ho nechal postavit Karel IV. Odpověděl Dominik z Prahy, který si představte, bude slavit třicetiny. No a tak takový výlet na lodi. Pro něj a 12 osob, který sebou vezme, to je ideální oslava. Představte si, že chcete elektrickou loď pro pravidelné plavby. Jenže žádná taková neexistuje. No a Prague Boats si ji proto navrhli úplně sami. Dnes díky tomu provozují nejmodernější flotilu osobních lodí v Evropě. Na jejich palubách každý rok pluje kolem milionu lidí a 3/4 už na elektrických lodích. Nádherná plavba Vltavu, Dominikovi gratulujeme a gratulujeme taky Karolíně Muchové. No není to nádhera,

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu City Pink, hezké odpoledne, 2 minuty po 5:30. To byl dneska samej Wimbledon, samozřejmě obrovský úspěch. Gratulujeme Karolíně Muchové ještě jednou, ale nebyl dneska fotbal. Mistrovství světa za Atlantikem jde do čtvrtfinále, dneska hraje Francie s Marokem. Podle zlých jazyků, tedy Maroko A s Marokem B. Čemu já teda vůbec jako nerozumím, jo, ale říkají to. Blíží se nicméně poprvé v dějinách i poločasové show po vzoru amerického fotbalu, jak známe. A ještě než začneme žbrblát na amerikanizaci všeho, tak připomenu, že tam krom těhle pardálu Coldplay vystoupí taky například Madonna. Spousta dalších hvězd jako Justin Bieber, BTS, takže světový pokrytí, no ale například i Shakira. Tak si ji rovnou dáme. Hezké odpoledne.

0: a Radio Gaga. My vám přejeme hezké odpoledne, 17 hodin 41 minut. Tahle písnička s celkovou délkou 5.41 je jedna z těch, kterou DJové pouštějí, když se chcou vypařit. Do šmajchel kabinetu nebo na toaletu. Tak aspoň víte, kde jsem celou tu dobu byl. B je správně. Aspoň jsem si díky tomu vzpomněl, kam se vás chtěl pozvat. Parukářka 37. Doufám, že City Picnic další v řadě už máte poznačený. Pokáč, Lollipops anebo například Jasmin, kterou znáte se snídaní šampionu. Přátelé, ve Žlutých Lázních to s vámi bylo famózní. Opravdu to dopadlo nad očekávání. Vzali jste rodinku, nejvíc kočárky friendly festival ever. Já doufám, že dorazíte v co nejhodnější počtu. Otevíráme brány už o 15:30. Takovej ideální čas přijít s celou rodinkou, no a potom, když začne na obrátkách nabírat program, začne pokáč před čestou, potom komikaze, to jsem já a Vincent, improvizační hry, které i venku fungují, anebo Jasmin, zkrátka už ten festiák chytne pořádný gule, dejte je na hlídání babičce ty dítka a pořádně si to pojďme užít. Vstup úplně zdarma, připomínám datum 30. července. Budeme se moc těšit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
2: fajn. Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies. A možná Last Frequencies. Posloucháte Hit Radio City. Kdyby to byly Last, tak je to dneska tematické, protože poslední vlny, jo, poslední energie vám vysílám právě teď. Užijte si zbytek tohoto nádherného dne, kdy máme být zase o důvod víc, být pyšní. Karolína, moc jí gratulujeme, ale už teď sleduju zápas a rozhodně budu fandit stejnou vervou, stejně jako vy všichni. Linda Nosková právě teď, Wimbledon, no jo. Vypadá to na náš ročník, přátelé. Zítra musím do Varu, tedy neuslyšíme se, ale od příštího týdne se na vás zase moc těším. Musím ještě vyzvednout autem Kevina Bacona na letišti, víte co, pracovní povinnosti, ale co vám bude hrát, i když tady nebudu, to jsou hity.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobrý podvečer. Kolony přetrvávají na Pražském okruhu a už předtím v nich projíždíte také D5 zhruba od úrovně Loděnice. Zdržíte se také v okolí Kbelské ulice a na Černáku nebo v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na 90?

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When you

0: Remember Britney, bitch.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. V úvodu skvělá sportovní zpráva, pokud jste to ještě nezachytili. Karolína Muchová je poprvé ve finále Wimbledonu. Po neskutečném utkání nakonec na londýnské trávě přehrála Američanku Coco Gauff 6-2, 1-6 a 7-6. Historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která právě teď otevřela zápas s Ukrajinkou Martou Kostukovou. A teď k dalším událostem. V Česku je bez práce bezmála 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnoty 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vrchní soud pravomocně potvrdil třem chlapcům tresty za pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Loni jim v době činu bylo 16 a 17 let. Jeden z nich dostal 7, druhý 6 a třetí 5 let vězení. Na útoku se předem domluvili. Dvojice 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladíka. Ve Zlíně od rána hoří budova v někdejším baťovském továrním areálu. Dnes rozsáhlý požár uhašen nebude, stále není pod kontrolou. Budova se odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává jen necelá polovina objektu. Nikdo neutrpěl zranění, lidé uvnitř nebyli.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: V průběhu večera i noci většinou jasná, polojasná obloha, ranní minima 12 až 7 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem desítky. No a pátek bude jasný, polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu 21 až 24 a mírný severozápadní vítr.
5: Co se děje, už víte, byla 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty největší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju. Hit Radio.
6: Yes. It is not that fun.

Taky takhle zní čtvrtek. Na Hitrádiu to rozjeli Kayla Leff s jménem Eternal. Záležitost, kterou jsme vám připomněli a hráli jsme pro lepší náladu. Posloucháte Hitrádio Klasik, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia.

brouzdáme naším hudebním archivem, hledáme pro vás hity, na které se možná trošku zapomnělo a je to velká škoda. A v našem hudebním archivu nesmí chybět ani Enya. Velká pohodička, která nám při čtvrtečním podvečeru říká, zítra už je tady pátek.

0: kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je jedna z nejkrásnějších písniček 90. Velká romantiárna teď na Hit Radio, skupina Buty nad stádem koní. Písničku napsal baskytarista skupiny Buty Vítek Rotter, mimochodem syn Marie Rotrové. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my to zase rozjedeme. Nachystaní Cut and Move, give it up.

0: Další velká pohodička a obrovská klasika Charles Shaw a taky Sylvia Brown, Hold Me Baby. Tohle je hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém se pravidelně vracíme zpátky v čase, abychom nabízeli to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystanou máme taky skupinu R.E.M. Jo, taky tohle parádu slyšíte v těch příštích minutách na Hit Radio. Imitation of Love, jedna z nejznámějších záležitostí, které ve své kariéře tahle partička představila. Taky Whitney Houston se přihlásí o slovo I'm Every Woman. I to je písnička, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut.
1: Pesticidů a také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak kdy pak jste tuhle pohodičku slyšeli naposledy? Možná dlouho ne, a právě proto je tu hudební speciál Hit Radio Classic, aby připomněl takové hity jako písnička Blue od Cukera. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium, a to až do 21. večerní.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Další hodinu otevírá irská skupina U2 a singlovka Vertigo. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju.

Sex Bomb. Záležitost, která nesmí chybět na žádném tanečním parketu, na žádné pořádné retroparty. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A kromě těch největších hitů sledujeme taky dění na tenisovém kurtu. Wimbledon už zná své finalisty. A pozor, je to naprostá senzace, budeme přepisovat encyklopedie českého tenisu. Protože ve finále se potkají dvě Češky. Karolína Muchová dnes uspěla, své místo má jisté už od pozdního odpoledne. No a teď je v duelu Marta Koštulková z Ukrajiny a Linda Nosková z Česka. Vyhrála ta, která reprezentuje naše barvy. Čili Linda Nosková je ve finále, bude to úplně poprvé v historii, kdy se tedy ve finále toho slavného Wimbledonu potkají dvě české vlajky. Jedno víme, Česko vyhrálo. Teď se dozvíme, která z těch dvou dam to bude. Pokračujeme taky s těmi největšími hity. Cutting Crew nebo Kate Tracy, tak to jsou interpreti, kteří pro nás mají své hitovky do příštích minut. Dál vám budeme až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Life is too short, tak to je věc, která nám dohrává na Hit Radio právě teď. Kate Tracy je interpretem zodpovědný za tuhle klasiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pamatujete si na tu telenovelu Divoký anděl? Natalia Oreiro tam hrála hlavní roli. Taky si tam občas zaspívala. No a naspívala hlavně soundtrack pro tento seriál. Cambio Dolor.

0: Tohle je legendární skupina Toto a singlovka Rosanna. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás do konce hodiny ještě spoustu velkých jmen. Mezi nimi třeba Michael Jackson, ale taky skupina No Name. Děkujem, že jsi. Tak to je singlovka, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut. Taky takhle vám ve čtvrtek večer bude hrát Hit Radio. Užívejte.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hudební speciál Hit Radio Klasik v plném proudu. Tohle je partička Marké a hitovka One to Make Her Happy. Ta nás dovedla až ke 20. večerní.
1: U nás jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hit Radio. Hit Radio.

hodně energická věc, stojí za ní partička Starship, jmenuje se We Build This City. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle písničku můžete slyšet taky z celé řady seriálů, protože se často objevovala nikoliv jako ten hlavní soundtrack, ale třeba v konkrétních epizodách. My pokračujeme v tom nejlepším výběru z 80. 90. a milénia. Za chvilku Prince, Italo Joe a Marky Mark, Happy People. Teď A1, Cold in the Middle. Další skvělá, fantastická věc. Našlapaná energie. Hrajeme pro lepší náladu. Tak užívejte.

dnešní ikonická a fantastická věc v našem playlistu Prince Ital Joe Marky Mark. Tohle je slibovaná záležitost, ta písnička Happy People. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu a za chvilku nabídne třeba rakouskou partičku Opus Life is Life, to si nenecháme ujít. Taky Shinies pro nás má vzkaz. Tohle je písnička, kterou dobře znáte, s velmi chytlavým refrénem I Love Your Smile. Taky to pro vás se budeme mít už za malý.

krásná věc, Kiss from a Rose a singlovka, za kterou nestojí nikdo jiný než Seal. A light hits the gloom on the green. Velká čtvrteční pohoda na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, tak to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Alice DJ, Celebrate Our Love.

hodně pozitivní, energická věc. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Další slibovaná záležitost, takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Tak doufám, že si užíváte 9. červenec. Máme pro vás něco, čím startovala hudební televizní stanice MTV. Tohle byla vůbec první písnička, kterou odvysílali, a taky to byla písnička, kterou se loučili, když končili s tím formátem klasické hudební televizní stanice, jak ho známe. Muggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut tady u nás na Hit Radio.

Tohle byla Maggie Reilly s fantastickou písní Every Single Heartbeat. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a budeme se loučit, protože už se blížíme k finále, 21. hodina se nachýlila. Pokračovat s hudebním speciálem Hit Radio Classic budeme zase zítra úderem 18. večerní, kdy vám další 3 hodiny budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. No a dnes se musíme rozloučit trošku jiným způsobem, protože celý svět obletěl zpráva o tom, že nás opustila zpěvačka Bonnie Tyler, tak jako čest pro ní teď hrajeme hitovku, která se opravdu zapsala do té hudební historie a která by tady v Hit Radio Classic určitě měla zaznít. Toto Eclipse of the Heart.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.